Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní. Zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

Krásný den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vítě Troníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí se pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No, a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Míza. Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních dvou CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kdyby byl vdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režisérem Petrem Novotným v jihočeském studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili v tento kraj.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí? Mně moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda.
1: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postraní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z
1: Ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karel Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů, Karel Efa na scénu. A Karel Efa, rádio na uchu, no, obchází, volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on vstupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu a řekl první větu a v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, a říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, tak takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Což se mi začalo líbit. A ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a budeš jak... Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se říká, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No, to.
3: Nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Na zdravíčko, díky, na slén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážko, vy mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, uroně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host, tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: bilitací, bilitací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si na, je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my ano. Teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Ráda Zeměk vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl, no, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, jinak doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím, na zdravím Pavlinku. Tohle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, a vy taky, pápa.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní

0: přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
3: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už od mala. Od mala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
3: No je čas.
2: Jako proč od mala. Tak to můžu hned?
3: No, pojďme na to hned.
2: Pojďme na to hned. Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního, krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, oči do kořán rozčent, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snažili u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
3: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
2: ano,
1: něco občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mhm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
4: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
5: Mohy. Zatím je to katastrofa.
4: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
5: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
4: Můžete to nějak vysvětlit?
5: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
4: Jak je to možné?
5: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším tyhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
4: Jako kdo?
5: Brablenci.
4: Brablenci.
5: No brablenci, vy neznáte brablenci?
4: Neznám.
5: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
4: Aha. Ferda Mravene.
5: No, no když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
4: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
5: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
4: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
5: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudruhu redaktore?
4: Nevím.
5: Já ti řeknu, co je smutný.
4: Co je smutný?
5: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kuberíkově ulici 44 nějací občané dali na hromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
4: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám. Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
5: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
6: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
4: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
5: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
4: Výborně. Bezvá, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
5: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
4: Může být.
5: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balc s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
4: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
5: A vrať se nám v pořádku.
4: Krásný den.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Příští rok by stát měl nabrat více příslušníků bezpečnostních složek. Chce jim taky zvýšit plat. Rudná ulice v Ostravě je po opravách opět průjezdná. Karviná instaluje na 2 školní budovy fotovoltaiku. Bude oblačno, místy s přeháňkami a naměříme do 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat více příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje taky zvyšovat jejich plat. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Právě s ní včera celý den jednali ministři o rozpočtech svých rezortů pro další rok. Metnar po schůzce řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 000 korun.
2: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
0: Opravovaný úsek na Rudné ulici v Ostravě je opět průjezdný. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo asfaltování silnice od mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D1 až po Plzeňskou ulici. Od zítřka auta projedou taky přes 2 mosty na Rudné ulici v místní části Kunčice. Jde o konstrukce nad Frýdeckou ulicí a železnicí. Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou 24. srpna po jednání vlády. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by to pak mohlo být ještě o 2 000 korun víc. Karviná rozšiřuje fotovoltaiku na svých budovách. Panely teď instaluje na 2 školy. Konkrétně jde o základní školu Borovského a mateřskou školu Olbrachtova. Radnice za to zaplatí téměř 3,5 milionu korun. Instalace potrvá 2 měsíce, dodává vedoucí karvinských komunálních služeb Jana Majerová.
3: Chceme co nejlépe využít střechy městských budov a vyrábět elektřinu přímo tam, kde ji také spotřebujeme. U školních objektů ji využijeme například pro osvětlení, provoz kuchyně, ohřev vody nebo chlazení místností během horkých dnů.
0: Poničená hřbitovní stěna nedaleko Krnovského kostela Povýšení svatého kříže je opravená. Zeď poničila povodeň v roce 2024. Stavbaři museli ve stěně opravit zhruba 50-metrovou díru. Opravený je taky přilehlý chodník a v provozu jsou opět i tamní parkovací místa, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Práce pokračují ještě v areálu hřbitova. V bezprostřední blízkosti zdi se v opravovaném úseku nachází 27 urnových hrobů, které musely být dočasně přemístěny. V současnosti probíhá jejich postupný návrat zpět.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, hlavně odpoledne místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody teď hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, začínáme, máme totiž 4 minuty po 5 a to je start pravidelného dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je středeční s datem 19. srpna roku 2026 a o program až do 9. se postarají Tereza Hájková a Petr Soukup.

0: Zpívala nám Věra Špinarová, je přesně 5 hodin a 11 minut. Kolony na dálnicích, nehody, objížďky, tak to vše hlídá nový celostátní dopravní dispečink ředitelství silnic a dálnic. Přestěhoval se v Ostravě do modernější budovy a spolu s ním i pracoviště Zelené vlny. My vám o tom řekneme více v reportáži krátce před 17:30.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 19. srpna. Svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí, 3 v Praze, 2 v Brně. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reform, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Ráno na severní Moravě a ve Slezsku je oblačné, co se teplot týče, v Karviné teď naměříte 16 stupňů Celsia, v Horní Lomné na Jablunkovsku teplota 13 stupňů. Prognóza na středu hovoří o tom, že by dnes většinou měl být hodně mraků, hlavně odpoledne místy s přeháňkami anebo občasným deštěm. Teploty od 22 do 26 stupňů, na horách pak naměříte do 20.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude Jan Tkáč, autor knih, které nabízejí dobrodružství ve světě fantazie a nadpřirozených bytostí. Právě teď chystá novou. Více prozradí v rozhovoru, který vám nabídne Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ředitelství silnic a dálnic zvětšilo a zmodernizovalo celostátní dopravní dispečink. Původní sídlo v Ostravě poblíž dálnice výrazně poničili povodně před 2 lety a budova už nezvládala další technické požadavky. Nové centrum v Ostravské Hornopolní ulici už je v provozu.
1: A vy jedete osobním, že jste říkal? Jo, tak jeďte v tom levém, v pravém stojí ty kamiony, takže tam vůbec. A máte to tak taky na 10 minutek.
2: Na infolinku nového ostravského dopravního infocentra zrovna volá řidič, kterému houstne provoz před očima.
1: Chtěl pomoct, jel z Říčan na Pražský okruh a na D5, tak chtěl jenom vědět, jaké tam je zdržení a nebo nějakou variantu jinou.
2: Je takových dotazů hodně?
1: Ano.
2: Takových volání bylo od začátku roku už téměř 40 tisíc, včetně nouzové pomoci, když se auto porouchá přímo na dálnici. Právě sem do infocentra se zbíhají aktuální data od policie, hasičů, správců silnic, ze stovek kamer a přemění se například v pokyny v navigacích přímo v autech.
3: Spolupracujeme prakticky se všema navigacema, tady v České republice jsou k dovozu.
2: Potvrdil šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Nový dispečink sídlí v Ostravě na Hornopolní ulici. V původní budově u dálnice už to po více než 25 letech nešlo, zvlášť po předloňských povodních.
3: Centrum prostě muselo být evakuováno do náhradních prostor a způsobilo to samozřejmě značné problémy vůbec přepojením. Rozhodli jsme o tom, že musíme prostě přestěhovat. I teď máme záložní místo, kam jsme schopni kolegy přestěhovat a fungovat, ale doufám, že to nenastane, že tyto prostory tady budou dlouhodobě sloužit.
2: Odtud z celostátního dopravního dispečinku se dají ovládat také světelné dopravní značky, včetně přenosných, například u staveb anebo v omezení provozu. A svou vlastní místnost tady má i rozhlasová zelená vlna. I tady v novém bude přímo u zdroje aktuálních zpráv ze silnic. Z Ostravy Martin Knittl, Český rozhlas.

0: Jsou tady krátké zprávy a u mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Až do poloviny září musí cestující vlaky mezi Ostravou a Prahou počítat se zpožděním. Správci železnic zahajují opravy trati na hlavním železničním koridoru, konkrétně mezi Pardubicemi a Kolínem. Místní spojení obstarají náhradní autobusy a všechny rychlíky se budou muset vejít na jednu kolej. Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu anebo úplné zrušení chovů. Psí park, vítězný projekt letošního ročníku participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, vznikne jinde, než navrhoval autor projektu. Město po jednáních našlo podle něj vhodnější lokalitu v blízkosti podchodu ke Stříbrnému jezeru. Stavba začne do konce srpna. Ve Velkých Karlovicích dnes začíná charitativní týden kultury na Valašsku. Nabídne 9 divadelních představení v šapito, večery se živou hudbou anebo rodinný den. Festival za dosavadních 9 let navštívilo přes 33 tisíc diváků a na dobročinné účely pořadatelé rozdělili 1 700 000 korun. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, hlavně odpoledne místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na Novou Jičínsku na 333. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané auto. Zpevněná krajnice je jen uzavřená, dejte tam pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude dnešní toulavý magazín Křížem krajem, kam se podíváme, uslyšíte za pár minut.

0: s tebou usmět.
1: Zpíval nám Jiří Korn, posloucháte Český rozhlas Ostrava, ve kterém se dnes po 9. hodině vypravíme na naučnou stezku se zajímavým názvem Hubleska. Začíná v Bílovci a postupně se vzdaluje od městské zástavby. Zaměřená je na přírodu a také místní historii. Cestou se tak dozvíte třeba něco z minulosti podnikatelské dynastie Salchrů, která je s rozvojem Bílovce neodmyslitelně spjatá. Na trase nechybí ani moderní prvky, jako třeba QR kódy s podrobnostmi o krajině anebo nahranými zvuky zvířat. A my se právě na stezku Hublesku dnes vypravíme společně s redaktorkou Ivou Havlíčkovou, a to v rámci magazínu Křížem krajem, 10 minut po 9. hodině.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Tradiční ranní telefonáta s ostravskými meteorology, konkrétně na lince Marie Gofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to teď vypadá s počasím?
2: Tak aktuálně máme poměrně dost oblačnosti. Teploty se pohybují nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia a momentálně zhruba na většině území kraje se vyskytuje pásmo přeháněk, které ale bude teď v průběhu ranních hodin, možná hodinky dvou, přiocházet směrem k východu a jihu východu a srážky na našem území přechodně ustanou.
1: Před námi je středa, 19. srpnový den. Jak bude?
2: Očekáváme i nadále velkou oblačnost, přeháněk už bude méně, budou se vyskytovat hlavně na horách. Večer potom bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu s tím, že večer bude slábnout.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: Noc začne většinou polojasnou oblohou, k ránu potom očekáváme přibývání oblačnosti, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 stupni Celsia, při slabším větru kolem 14 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, jeho západní mezi 2 až 6 metry za sekundu s tím, že kráno bude částečně zesilovat. Zítra přes den už bude převažovat spíš velká oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, hlavně s narazovitým větrem. Zpočátku odpoledne bude šance na srážky přechodně nižší, největší šance na srážky je v průběhu pozdějšího odpoledne a večera, anebo ráno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia, nejvyšší teploty na horách mezi 19 až 23 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Marie Gofáková. Děkujeme za to, přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Halo, halo, Veselice v Kobeřicích.
4: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
3: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Z muzikálu až do dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava, teď Ota Baláš a Bára Basiková, 5:53. Dnes odpoledne po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude u mikrofonu bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha, Patrik Eliáš. Dozvíte se třeba i to, proč odmítl nabídku hokejového klubu New Jersey Devils stát se trenérem. Bylo těžké tuto roli v klubu odmítnout?
1: Bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou. A vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Patrikem Eliášem si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo zemědělství příští rok dostane o několik set milionů korun navíc. Stavba nového vodovodu v Jablunkově začne v září. Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos více než loni. Bude oblačno a místy zaprší. Naměříme do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok vzrůst o několik set milionů korun. Zvýší se hlavně výdaje na vodní hospodářství. Šéf rezortu Martin Šebestián za SPD to řekl po večerním jednání na ministerstvu financí. Letos rezort hospodaří asi se 63 miliardami korun. Podle Šebestiána navýšení rozpočtu povede k naplnění základních priorit ministerstva i programového prohlášení vlády.
3: Myslím si, že já jsem po tom jednání spokojený. Je to samozřejmě otázka nějakého kompromisu. Představoval bych se samozřejmě trošku ještě jinak, ale ty základní priority, které jsem si vytýčil, tak jsou naplněny.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vyhradí 4 miliardy na opatření proti suchu, třeba vodohospodářské sítě, nové nádrže a nebo nové přehrady. Výstavbu nového vodovodu do městské části Vitališov chce Jablunkov zahájit v září. Nové potrubí vznikne od vodojemu až k vysílači. V roce 2027 chce město vodovodní řad rozšířit až k Polní ulici. Stavět se bude takzvanou metodou průtlaku, takže se sníží rozsah výkopových prací, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
4: Teďka tam jako byly nějaké připomínky těch majitelů pozemku, byly tam nějaké dědické řízení, takže dědici už se nám pomalu k tomu vyjadřují, že ano, že souhlasí. Tam to je vedeno tak, že nebudou výkopové práce, ale bude to děláno protlakem, takže nebude docházet k poškození jakoby komunikace.
1: Náplavka u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí je téměř hotová. Dělníci teď dodělávají druhou část betonových ploch a chodníků. Přesunuli se do míst, kudy se původně chodilo. Pracuje se taky na druhé části tržnice pod silničním mostem. U dřevěných schodů k řece včera stavbaři testovali jejich manipulaci během povodní, říká místostarostka z hnutí ANO Ivona Vojačková.
5: Během kontrolního dne technici zkušebně rozebrali dřevěné pobytové schody, které vedou k řece Bečvě. Jsou totiž vyrobeny tak, aby šly v případě potřeby kdykoliv rozebrat. Lidé si na ně poprvé budou moci sednout na konci září, kdy plánujeme slavnostní otevření mezříčské náplavky, včetně nové tržnice.
1: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí více než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě, jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu S-Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, místy s přeháňkami. Večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte maximálně do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená ulice Bezručova. Objížďka vede přes ulici Lidickou, tak s tím počítejte. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zpíval nám Vaby Daněk, vy posloucháte Český rozhlas Ostrava, u mikrofonu je Petr Soukup, přejeme vám s Terezou Hájkovou pěkné ráno a v tuto chvíli bychom chtěli pogratulovat dnešním oslavencům, kteří jsou Ludvíkové a také Luizy, mají dnes svůj svátek, doufáme, že jim ten dnešek bude maximálně vyhovovat a že si ho užijí s různými gratulacemi, případně i dárky. My posíláme jeden hudební, je od skupiny ABBA.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: 6 hodin 10 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava, který kromě muziky samozřejmě nabízí i ty nejaktuálnější informace z regionu. Kolonie na dálnicích, nehody a objížďky, to vše hlídá nový celostátní dispečing ředitelství silnic a dálnic. My vám o něm v dnešním ranním programu povíme mnohem více, teď se ale bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičíme na zemi. Posadíme se. Nohy doširoka od sebe, hlava a trup v jedné rovině. Paže kolmo do stropu dlaňmi k sobě. Kolena propnutá, špičky přitažené. S výdechem jdeme do předklonu, paže stále kolmo do stropu. Hlava a trup v jedné rovině s pažemi. Opět s výdechem se vrátíme zpět do sedu. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: Počasí. Den dnes bude příjemný, potit se příliš nebudeme, ale zmoknout můžeme také. Jak to tedy aktuálně v našem regionu vypadá? Na severní Moravě a ve Slezsku je dnešní ráno oblačné, ale ne příliš chladné. Aktuálně v Opavě naměříte 15 stupňů Celsia, na Bruntálsku na Slezské Hartě o stupeň nižší teplota. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že se můžeme nebo musíme připravit na hodně oblačnosti, hlavně odpoledne místy přehánky nebo občasný déšť. Teploty 26 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 20.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava, přidáme informaci o přesném čase 6 hodin a 19 minut. Co všechno lidé nejčastěji vyhodí do pouličních odpadkových košů? Tak právě to zkoumali pracovníci odpadové společnosti v Třinci. Chtěli zjistit, jestli se vyplatí instalovat malé koše na tříděný odpad třeba na náměstích anebo v tamním lesoparku.
1: Velký černý pytel s číslem 3 právě putuje na třídící síto. Mezi plechovkami obaly od pití, nějakými menšími lahvemi od alkoholu, jsou i sáčky s exkrementy psích mazlíčků. To vás baví taková práce,
2: no.
1: Tady stojíte u dřevěného rámu se sítem, tam jsou oka velikosti typuju.
3: 2 cm. Vysypeme jeden pytel, ten reprezentativní vzorek. Pocitná frakce, vlastně to jsou ty menší kousky, které spadnou dolů, to zvážíme zvlášť. A na citnou frakci třídíme na komodity, jako je napojové kartony, plasty, papír, textil, elektro, sklo, kovy, prostě ty komodity, které se dají ještě využít.
1: Popisuje mi manažerka kvality a vzorkařka Lucie Němcová.
3: Tohle to veškeré, tenhle ten odpad končí na skládce. Jsou tam materiály, které se dají využít, zrecyklovat a je to škoda.
1: Popeláři svezli na sběrný dvůr celkem 20 košů z různých lokalit, jako je Lesopark, 2 náměstí nebo okolí autobusových zastávek a taky ze sídlišť. Vzorky jsou očíslované, po vytřídění do krabic se obsah zváží.
4: Skleněný odpad ze vzorku číslo 2.
2: Ano.
4: 4 kila rovné.
2: Ano.
4: Papír 3,10.
5: Těch košů vlastně v Třinci je přes 200 kusů, takže se bavíme o nějaké 1/10, ale s tím, že pokud tady máme více náměstí v Třinci, jo, nějaké 4-5 náměstí, tak je velká pravděpodobnost, že to, co jsme vybrali dané 2 náměstí, tak to samé bude i na náměstí třeba ve starém Třinci.
1: Říká jednatel společnosti Smolo Tomáš Ondrašek. Skoro 21% vyhozeného odpadu tvořily plasty, těsně následovalo sklo. Zhruba polovina obsahu malých odpadkových košů by tak v budoucnu mohla putovat ne přímo na skládku, ale k dalšímu dotřídění. O tom ale musí po podrobnější analýze rozhodnout městské zastupitelstvo. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko místě.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

Na léta 80. jsme teď vzpomínali se zpěvačkou Taylor i Dane. Blíží se 7:30, znamená to jediné. Tereza Hájková nabídne krátké zprávy za okamžik.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle rezortu by tak mohli převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotničtí pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Změny by podle ministerstva mohly platit od roku 2028. V Ostravě Zábřehu se v pátek začne opravovat most v Plzeňské ulici, který vede přes Rudnou. Jde o křížení frekventovaných silnic první třídy číslo 58 a 11. Doprava po mostě v obou směrech povede zúženými jízdními pruhy. Naopak končí opravy v Rudné ulici, na což se s opravou mostu čekalo. Na ministerstvu financí dnes budou pokračovat jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová z Hnutí ANO projedná hospodaření dalších 7 rezortů, mimo jiné zdravotnictví, obrany a dopravy. Některé požadavky ale zůstávají nedořešené a jednání proto budou pokračovat i zítra. Oprava městského divadla v Krnově, které v září 2024 poškodila povodeň, má být dokončená v první polovině prosince. Divadlo by se mělo veřejnosti znovu otevřít v lednu, uvedla to mluvčí města Dita Círová. Práce podle ní pokračují naplno. Řemeslníci právě dokončují konstrukce v interiéru a instalují technické vybavení. Nový maďarský prezident András Baka se dneškem ujímá funkce. Baka dříve působil jako předseda nejvyššího soudu. Strana bývalého premiéra Viktora Orbána Fidesz mu ale před 15 lety předčasně ukončila mandát. Poslanci strany TISA premiéra Petera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, místy s přeháňkami. Večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Valašském Meziříčí v ulici Šafaříkova se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je vedený kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Kdo právě dnes ve středu dorazí do dopoledního pořadu host Českého rozhlasu Ostrava, prozradím za pár minut. Teď skupina Krištof.

Duet Pavla Bobka a také Karla Zicha. Bowery Street jsme poslouchali v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Teď vám povím, kdo bude naším dnešním dopoledním hostem. U mikrofonu bude Jan Tkáč, autor knih, které nabízejí dobrodružství ve světě fantazie a nadpřirozených bytostí. Právě teď chystá novou knížku, ale více už prozradí v rozhovoru, který vám Kateřina Huberová naservíruje 10 minut po 11. hodině. Tak nezapomeňte poslouchat. Teď kapela Pretenders, Don't Get Me Wrong, se jmenuje písnička, kterou budete poslouchat, a za 3 minuty budeme hovořit s ostravskými meteorology o počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Tradiční ranní telefonáta s ostravskými meteorology, konkrétně na lince Marie Gofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to teď vypadá s počasím?
2: Tak aktuálně máme poměrně dost oblačnosti. Teploty se pohybují nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia a momentálně zhruba na většině území kraje se vyskytuje pásmo přeháněk, které ale bude teď v průběhu ranních hodin, možná hodinky dvou, přiocházet směrem k východu až jihovýchodu a srážky na našem území přechodně ustanou.
1: Před námi je středa, 19. srpnový den. Jak bude?
2: Očekáváme i nadále velkou oblačnost, přeháněk už bude méně, budou se vyskytovat hlavně na horách. Večer potom bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu s tím, že večer bude slábnout.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: Noc začne většinou polojasnou oblohou, k ránu potom očekáváme přibývání oblačnosti, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 stupni Celsia, při slabším větru kolem 14 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, jeho západní mezi 2 až 6 metry za sekundu s tím, že k ránu bude částečně zesilovat. Zítra přes den už bude převažovat spíš velká oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, hlavně s nárazovitým větrem. Zpočátku odpoledne bude šance na srážky přechodně nižší, největší šance na srážky je v průběhu pozdějšího odpoledne a večera, anebo ráno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia a nejvyšší teploty na horách mezi 19 až 23 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Marie Gofáková. Děkujeme za to, přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Mišík, ale teď už je v programu Českého rozhlasu Ostrava pár pozvánek. V 8 hodin startují farmářské trhy v Karviné. Na tamním Masarykově náměstí budou hlavně regionální prodejci potravin a rukodělných výrobků. Součástí akce budou i doprovodné atrakce pro děti. Poslechnout si kapelu Biograf můžete na terase Domu umění v Ostravě. Její repertoár tvoří skladby výhradně vlastní tvorby, ve kterých se prolíná melancholie, energie a osobité texty. Vstup na koncert je volný, začíná se v 18 hodin. Ve Frýdku Místku můžete dorazit na ukázkovou lekci tance. Začne v Národním domě v 18 hodin. S lektorem si vyzkoušíte základy současného tance, naučíte se jednoduché pohyby a protáhnete tělo. Akce je určena jak úplným nováčkům, tak i mírně pokročilým. A tančit se dnes bude i v Opavě, a to na terase obchodního domu Breda. Taneční a hudební večer je tam naplánován už od 5. hodiny odpolední.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obnovení systému EET míří k projednání do Senátu. Stavební úřad povolil demolici haly Tatran v centru Ostravy. Zhruba polovina obsahu pouličních odpadkových košů v Třinci by šla recyklovat. Bude oblačno, místy zaprší a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát podnikatelé nebudou muset tisknout účtenku. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO si od EET 2.0 slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy pro státní rozpočet.
3: Odhad ministerstva financí necelkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy. Chci podotknout, že Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy, což je tým pana profesora Janského, má odhad jinou metodou, 13,9, takže jsme se v podstatě potkali.
1: Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného anebo osvobození spropitného od daně. Opoziční strany zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Senát zřejmě podle doporučení výborů navrhne vládní zákon upravit. Hala Tatran v Ostravě může jít k zemi. Stavební úřad vydal povolení k demolici. Hala pro sport a kulturu má ustoupit plánovanému rozšíření silničního průtahu na Místecké ulici. Termín bourání Tatranu ještě není znám. Není jasné ani to, kdy začnou stavební práce na silnici. V úzkém místě ji silničáři chtějí nejen rozšířit, ale také zahloubit. Nad ní je v plánu zastřešení pro pohodlný přístup chodců do centra města. Přes polovinu obsahu pouličních odpadkových košů v Třinci tvoří recyklovatelné materiály. Zjistili to zaměstnanci tamní odpadové společnosti při rozboru vyhozených odpadků. 21% tvořily plasty, následovalo sklo. Pokračuje jednatel společnosti Smolo Tomáš Ondrašek.
4: To, jak lidi jdou přes náměstí nebo prostě procházejí se Třincem, nemají kde odložit právě ten papír nebo plast, protože jsou zde i zvony na separovaný odpad, ale víme, že lidé jsou někdy pohodlní a prostě neujdou s tím odpadem nějakých, já nevím, 80-100 metrů, když hned vedle sebe u lavičky mají třeba odpadkový koš.
1: 9 divadelních představení nabídne ode dneška 10. ročník Týdne kultury na Valašsku ve Velkých Karlovicích. Festival za dosavadních 9 let navštívilo přes 33 tisíc diváků a na dobročinné účely pořadatelé rozdělili 1,7 milionu korun. Letošní výtěžek pomůže mimo jiné chlapci s postižením mozku, říká produkční festivalu Jitka Kacířová.
5: Výtěžek poputuje, vždycky se dělí na dvě poloviny. Jedna polovina jde na Strom života, což je mobilní hospic, Čína, a druhá polovina jde na Míšu Žitníka, který je tady z Velkých Karlovic, aby Míšovi zpříjemnili ty dny, které tady má.
2: Počasí.
1: Dnes bude v našem kraji většinou oblačno, místy s přeháňkami. Večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních problémů, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To, co posloucháte, je ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Dnes tedy středeční s datem 19. srpna. Kdo nás v tuto denní dobu poslouchá pravidelně, tak ví, že už za pár minut tady bude i Artur Kubice, náš kutil tělem i duší. Stará se o svou rubriku Dvakrát měř jednou řeš. Dnes se v ní zaměří na rozdělávání ohně. Už za okamžik. No a přidám ještě informaci o tom, že krátce před 19:30 bude v našem vysílání také řeč o aktuálním dění v ostravském fotbalovém Baníku. Teď necháme zaspívat Leonu Machálkovou a Petr Souku bod mikrofonu před krásné ráno.

0: Součástí programu Českého rozhlasu Ostrava teď byl i zpěvák Pavel Novák. Máme 7 hodin 11 minut. Baníkovského fotbalistu Michala Kohouta v minulé sezóně trápila tříselná kýla, musel nakonec podstoupit operaci a zasáhl jen do 13 zápasů. Teď se už ale po letní přípravě vrací do základní sestavy a my se jeho progresu budeme za chvíli věnovat v našem vysílání v reportáži. Stane se tak za 10 minut. Teď prostor pro Artura Kubicu.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A teď to bude hlavně pro chalupáře, chataře, prostě domkaře, protože panelákovníci tady ten problém nemají. Co nevidět, tady budou chladné dny, chladná rána, studené večery. A to se v chalupách rozhoří, ohně v krbech a v kamnech. Občas se ale na první škrtnutí nedaří. A kamnač moudí, tak je jasné, že studený komín kouř zadržuje a vrací. Aby se komín prohřál, tak je dobré v kamnech zapálit kus papíru a strčit ho co nejblíže k otvoru do komína. Vzduch se prohřeje a kouř najde cestu ven. No a takovým základním předpokladem pro dobrý tah v komíně je jeho vyčištění. Díval jsem se, jak si soused čistí komín sám, ptal jsem se ho, proč to dělá, když stejně potřebuje pro pojišťovnu v případě třeba požáru zprávu, že komín prohlédl odborník, tedy komíník, a ten soused se na mě krásně usmál a řekl, že zrušil nejen komíníka, ale hlavně pojištění svého domečku, a tak už žádnou zprávu pro pojišťovnu nepotřebuje. No tak takhle si šetření na vlastním majetku sice já osobně nepředstavuju, ale není to můj dům, tak je to jeho věc. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Každou čtvrt hodinu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mluvíme o počasí, tak pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu s počasím vypadá. Začneme ve Frenštátě pod Radoštěm, tam je v tuto chvíli slunečno, teploměr tam ukazuje 16 stupňů Celsia, v Boumíně teď naměříte o stupeň vyšší teplotu. Meteorologové od dnešku tvrdí, že se máme připravit na hodně oblačný den s přehánkami anebo občasným deštěm. Teploty ty budou příjemné v nížinách až 26 stupňů. Pokud vyrážíte na hory, tak počítejte s teplotou na hřebenech okolo 20.
2: Halo, halo, veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ofensivní fotbalista Baníku Ostrava Michal Kohout v minulé sezóně svému klubu hodně scházel. Možná i kvůli jeho absenci a problémům s tříselnou kýlou se tým celou sezonu trápil. Teď se ale odchovanec Slovácka vrací postupně do sestavy Baníku.
1: No tak minulé kolo jsem vydržel 45 minut, dneska jsem vydržel 60 minut. Je to jenom o té kondici, ale to úplně nenatrénujete v tréninku, ale musím si tím projít v těch zápasech. Takže minule jsem vydržel 45, dneska 60 a doufám, že se to bude pořád takhle posouvat.
2: Říkal Michal Kohout po nedělním ligovém utkání s Artisem Brno, které Baník vyhrál 1-0 a ve kterém Kohout střídal v 61. minutě. Baník se k vítězství protrápil, stále ještě po nepovedené minulé sezóně hledá herní tvář.
1: Nevím, já si to nějak nechci připouštět, je to po té minulé sezóně, možná to máme v hlavě, že musíme doma vyhrávat. A jsme do toho šli, že prostě chceme vyhrát za každou cenu. Kdyby to bylo hezkým fotbalem 3-0, tak jsme šťastní, ale bylo to 1-0, ne moc pěkným fotbalem. Máme 3 body a za týden si nikdo nepamatuje, jakým způsobem jsme vyhráli.
2: Nový trenér Roman Skuhravý, který se snaží týmu vštěpit kombinační fotbal, mluvil o tom, že hráčům stále chybí sebevědomí.
1: Nevím, jestli nám chybí sebevědomí, měli jsme ze 3 zápasů 3 body jenom, takže je to možné, že ten tlak na ten výsledek to nějak podpořil to, že jsme neměli to sebevědomí, ale myslím si, že jsme do toho zápasu šli nastavení správně, ale právě jsme se nedokázali dostat do toho tempa, pořád přerušované, pořád někdo ošetřovaný a nemohli jsme se do toho dostat, jak jsem říkal, do nějaké té souvislejší kombinace, do nějakého většího tlaku, ale nedokázali jsme se do toho dostat. A myslím si, že bychom neměli sebevědomí úplně nějak.
2: Právě Michal Kohout nemá s odvahou, sebevědomím a fotbalovostí problémy, ale tak musí působit celý Baník.
1: Je to zápas od zápasu lepší, trénink od tréninku lepší a je jenom otázkou času, kdy to možná pochopíme úplně všichni a přeneseme to i z toho tréninku do toho zápasu.
2: Věří Kohout a ještě jednou se vrací k sebevědomí.
1: My jsme Baník Ostrava, my chceme vyhrávat doma každý zápas, takže jestli někdo neumí pracovat s takovým tlakem, tak potom nemůže hrát podle mě fotbal.
2: Doplňuje Michal Kohout. Nejbližší nedělní ligový zápas v Jablonci byl odložen kvůli účasti soupeře v evropských pohárech na 9. září. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
4: Medicine man.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Společnost mi teď ve studiu dělá i Tereza Hajková. Čekají vás zprávy.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. V Ostravě se po více než 25 letech přestěhovalo Národní dopravní informační centrum. Celostátní dispečink pro řidiče opustil zastaralou budovu u dálnice a nově sídlí blíž centra města v Hornopolní ulici. Podrobnosti přidáme už za pár minut. Karviná rozšiřuje fotovoltaiku na svých budovách. Panely teď instaluje na dvě školy. Konkrétně jde o základní školu Borovského a mateřskou školu Olbrachtova. Radnice za to zaplatí téměř 3,5 milionu korun, uvedla vedoucí karvinských komunálních služeb Jana Majerová. Instalace potrvá 2 měsíce. Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu anebo úplné zrušení chovů. Psí park, vítězný projekt letošního ročníku participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, vznikne jinde, než navrhoval autor projektu. Město po jednáních našlo podle něj vhodnější lokalitu v blízkosti podchodu ke Stříbrnému jezeru. Stavba začne do konce srpna. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, místy s přeháňkami. Večer pak ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na Bruntálsku na silnici číslo 451 u obce Široká Niva se srazilo osobní auto s nákladním. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Celostátní dopravní dispečink ředitelství silnic a dálnic v Ostravě má nové sídlo. My vám řekneme mnohem více podrobností už za chvíli. Zpívat teď bude Václav Neckář. Pěkné ráno.

0: Karel Gott zůstává svůj, 7 hodin 39 minut. Český rozhlas Ostrava se teď bude věnovat tomu, co se aktuálně v regionu děje. Ředitelství silnic a dálnic zvětšilo a zmodernizovalo celostátní dopravní dispečing. Původní sídlo v Ostravě poblíž dálnice výrazně poničili povodně před 2 lety a budova už nezvládala další technické požadavky. Nové centrum v Ostravské Hornopolní ulici už je v provozu.
1: A vy jedete osobním, že? Jste říkal. Jo, tak jeďte v tom levém, v pravém stojí ty kamiony, takže tam vůbec. A máte to tak taky na 10 minutek.
2: Na infolinku nového ostravského dopravního infocentra zrovna volá řidič, kterému houstne provoz před očima.
1: Chtěl pomoct, jel z Říčan na Pražský okruh a na D5, tak chtěl jenom vědět, jaké tam je zdržení, a nebo nějakou variantu jinou.
2: Je takových dotazů hodně?
1: Ano.
2: Takových volání bylo od začátku roku už téměř 40 tisíc, včetně nouzové pomoci, když se auto porouchá přímo na dálnici. Právě sem do infocentra se zbíhají aktuální data od policie, hasičů, správců silnic, ze stovek kamer a přemění se například v pokyny v navigacích přímo v autech.
3: Spolupracujeme prakticky se všema navigacema tady z České republiky, jsou provozu.
2: Potvrdil šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Nový dispečink sídlí v Ostravě na Hornopolní ulici. V původní budově u dálnice už to po více než 25 letech nešlo, zvlášť po předloňských povodních.
3: Centrum prostě muselo být evakuováno do náhradních prostor a způsobilo to samozřejmě značné problémy vůbec s přepojením. Rozhodli jsme o tom, že musíme prostě přestěhovat. I teď máme záložní místo, kam jsme schopni kolegy přestěhovat a fungovat, ale doufám, že to nenastane, že tyto prostory tady budou dlouhodobě sloužit.
2: Odtud z celostátního dopravního dispečinku se dají ovládat také světelné dopravní značky, včetně přenosných, například u staveb anebo v omezení provozu. A svou vlastní místnost tady má i rozhlasová zelená vlna. I tady v novém bude přímo u zdroje aktuálních zpráv ze silnic. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme jako vždy aktuální situací.
2: Tak většinou máme v kraji zataženo až oblačno, ojediněle se také vyskytují přeháníky, teď zejména na Frýdecko-Místecku. Teploty jsou nejčastěji od 14 do 17 stupňů a vítr hvané mírný jižní až jihozápadní o průměrných rychlostech od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Důležitá pro posluchače je určitě předpověď na celý den.
2: Tak mělo by být většinou oblačno, lokálně s přeháníkami, které budou postupně večer ustávat a bude také ubývat oblačnost. Maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu a večer bude postupně slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, jaká bude pak následně noc a co přinese zítřek?
2: Noc by měla být většinou polojasná, k ránu potom očekáváme přibývání oblačnosti a ojediněle se také mohou přidávat přeháníky. Minimální teploty budou od 20 do 16 stupňů, při slabším větru to může být kolem 14 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu, k ránu bude částečně zesilovat. Zítra čekáme ráno a dopoledne ještě místy přechodně polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost, lokálně se také vyskytnou přeháníky nebo bouřky, které mohou být i silné. Zpočátku odpoledne bude šance na srážky o něco nižší. Maximální teploty budou zítra od 25 do 29 stupňů, na horách to bude kolem 21 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
1: Ještě nám prosím povězte, jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře aktuálně 1010 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji mezi 85 a 100%.
1: Vše důležité o počasí nám pověděl Václav Smolka. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Děkuji, hezký den. Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Naším středečním dopoledním hostem bude Jan Tkáč, autor knih, které nabízejí dobrodružství ve světě fantazie a nadpřirozených bytostí. Právě teď chystá novou. Více prozradí v rozhovoru, který vám nabídne Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po písně Pavla Vítka se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava opět dostáváme k pozvánkám s datem 19. srpna. Děti se mohou těšit na počteníčkové smyslohraní. Koná se v Krnově, a to v tamních Smetanových sadech. Na programu je představení knížek pro děti, společné čtení, pohybové aktivity a především senzorické a smyslové hraní. Celá akce vypukne už v 9 hodin dopoledne. V Opavě se můžete vydat na komentovanou procházku židovským hřbitovem. Sraz zájemců je v 5 odpoledne u hlavní brány městského hřbitova v Otické ulici. Můžete navštívit i folkové léto na koupališti v Hukvaldech. V 7 večer tam vystoupí český folkový písničkář Ježíšek. A v nabídce tipů je také pozvánka na letní promítání v Ostravě. Na Černé louce začne o 9:30 večer muzikál Mamma Mia.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Příští rok by stát měl nabrat více příslušníků bezpečnostních složek, chce jim taky zvýšit plat. Kvůli opravám na hlavní trati budou mít vlaky mezi Ostravou a Prahou zpoždění. Sportovci v Odrách na Novojičínsku začali využívat nové hřiště. Bude oblačno, místy s přehánkami a naměříme do 26 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat více příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje taky zvyšovat jejich plat. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Právě s ní včera celý den jednali ministři o rozpočtech svých rezortů pro příští rok. Metnar po schůzce řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 000 korun.
5: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
3: Až do poloviny září musí cestující vlaky mezi Ostravou a Prahou počítat se zpožděním. Správci železnic zahajují opravy trati na hlavním železničním koridoru, konkrétně mezi Pardubicemi a Kolínem. Místní spojení obstarají náhradní autobusy a všechny rychlíky se budou muset vejít na jednu kolej. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje cestující, aby se zdržením počítali už při plánování cesty.
6: Dálkové vlaky mohou při průjezdu opravovanými úseky s jednokolejným provozem navýšit zpoždění o zhruba 15 minut. Za případné komplikace způsobené stavebními pracemi a s nimi související náhradní autobusovou dopravou se cestujícím omlouváme.
3: Všeobecné a dětské sestry by mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu, která by jim umožnila dělat více úkonů, například v péči o chronicky nemocné. Hotovou ji chce mít v září a účinná by mohla být od ledna 2028. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale namítá, že podle něj sestry k rozšíření pravomocí nemají dostatečné vzdělání. Město Odry na Novojičínsku postavilo nový sportovní areál. Multifunkční hřiště a horolezecké stěny vznikly na místě bývalého kluziště u řeky. Lidé si tam mohou jít kdykoliv, třeba i zacvičit do venkovní posilovny. Plocha není oplocená a nemá žádnou otevírací dobu. Město za výstavbu první části sportovního areálu zaplatilo přes 12 milionů korun, říká Zuzana Orságová z odboru školství a kultury Oderské radnice.
7: Součástí areálu je i cykloservisní stanice s nářadím, kompresorem, kde je možné provést nějaký základní servis kola, dofouknout pneumatiky, ale můžou se zde nafouknout i míče, prakticky cokoliv. A je to z toho důvodu, že nám tady vede cyklotrasa, dálková cyklotrasa 503.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, místy s přehánkami. Večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor stále na Bruntálsku. Na silnici 451 u obce Široká Niva se srazilo osobní auto s nákladním. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4 minuty po 8. Připomenu, že vstupujeme do poslední vysílací hodiny toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava s datem 19. srpna. U mikrofonu je Petr Soukup a přeji vám vše dobré a připomenu, že nejbližší půl hodina přinese muziku od Petra Muka, Petra Spáleného nebo třeba Tiny Turner. A co se informací týče, už za pár minut se s Martinem Písaříkem zaměříme na vesmír a krátce před 8:30 povíme, co důležitého se připravuje na silnicích v Moravskoslezském regionu.

0: Především řidiče bych chtěl upozornit, aby byli s námi s Českým rozhlasem Ostrava i krátce před 8:30. Budeme totiž mluvit o provozu na důležitých silnicích v našem regionu a povíme vám, co důležitého se na nich připravuje. Teď ale rubrika Co v učebnicích nebylo. Do vesmíru vyrazíme s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: V regionu máme po ránu hodně oblačnosti, co se teplot týče, srovnáme vyšší a nižší polohy. Na Lysehoře v Beskydech teď 11 stupňů Celsia, Opava vykazuje 18,5 stupně. Meteorologové od dnešku tvrdí, že oblačnost vydrží po celý den, musíme také počítat s přeháňkami anebo občasným deštěm. Teploty ale veskrze příjemné, 22 až 26 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 20.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Záměr stavby přeložky silnice první třídy číslo 45, která je nezbytnou podmínkou pro výstavbu přehrady Nové Heřminovy, nabyl právní moci. Máme tedy pravomocné povolení záměru, vykoupené všechny pozemky potřebné pro trvalý zábor a nyní probíhá výběr zhotovitele stavby. Jakmile bude stavební firma vybrána, zahájíme převádění silnice 1/45 do nové trasy. Původní komunikaci následně zatopí budoucí vodní nádrž, která významně přispěje k ochraně území před povodněmi, jaké oblast postihly například v září roku 2024.
1: O důležitých silnicích v regionu, konkrétně na Bruntálsku, teď hovořila Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

na cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: A jsou krátké zprávy, nabídne je Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíce za posledních několik let, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou ministerstva financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Zítra ráno budou pokračovat. V Ostravě Zábřehu se v pátek začne opravovat most v Plzeňské ulici, který vede přes Rudnou. Jde o křížení frekventovaných silnic první třídy číslo 58 a 11. Doprava po mostě v obou směrech povede zúženými jízdními pruhy. Naopak končí opravy v Rudné ulici, na což se s opravou mostu čekalo. Studenti letos za nájmy platí více než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Ty jsou podle S-Realit tradičně nejdražší v Praze. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě vyjde asi na 12 000 korun bez energií. V Brně teď studenti zaplatí 9,5 tisíce. Oprava městského divadla v Krnově, které v září 2024 poškodila povodeň, má být dokončena v první polovině prosince. Divadlo by se mělo veřejnosti znovu otevřít v lednu, uvedla to mluvčí města Dita Círová. Práce podle ní pokračují naplno. Řemeslníci právě dokončují konstrukce v interiéru a instalují technické vybavení. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, místy s přeháňkami. Večer pak ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Bruntále v křižovatce silnic 45 a 11 poblíž Penny Marketu se srazilo osobní auto s nákladním. S opatrností místem projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: O změnách, které se připravují ve Frýdeckém lese. Tak to je téma, kterému čas budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava po písních skupiny Jelen a kapely Rangers. Pěkné ráno.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, teď míříme na Frýdecko-Místecko. Část Frýdeckého lesa se začala měnit na lesopark. První úpravy začaly v okolí Tůní na Bílém potoce, kde vznikne stezka věnovaná právě vodě. My už jsme telefonicky ve spojení s náměstkem primátora Frýdku-Místku Lukášem Slívou z KDU ČSL, který nám o těch proměnách řekne více. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám.
0: Už jsme zmínili právě zrevitalizované Tůně. Jak se promění jejich okolí?
1: Tak my samozřejmě v té první etapě se snažíme zaměřovat právě na okolí těch revitalizovaných tůní na Bílém potoce. Chceme především zlepšit jejich dostupnost a propojit je s dalšími částmi lesoparku. Nyní se podařilo již zrekonstruovat vlastně komunikaci, která vede od tůní ke křižovatce, tak aby se k ním návštěvníci mohli pohodlněji dostat. A do konce září vznikne také stezka vody kolem tůní, která nabídne řadu interaktivních prvků. Ti návštěvníci si vlastně mohou vyzkoušet například obrácený megafon nebo improvizovaný dalekohled. Součástí bude také rozcestník, doplňkové zábradlí a stezka vody vlastně má být jakýmsi vzorem pro ty další připravované okruhy a naučné stezky.
0: Bude toho ještě více, co lidé v lesoparku najdou?
1: Určitě. Lesopark bude postupně nabízet 5 procházkových okruhů, které budou mít různou délku a budou mít také různé typy povrchů. Některé trasy budou navíc napojené přímo na zastávky městské hromadné dopravy a součástí lesoparku budou také 3 interaktivní naučné stezky, které budou zaměřené jak na vodu, na stromy a také na ptáky, tudíž vlastně ptačí stezka. A ty konkrétně třeba děti mohou zaujmout například okruh zábavy a poznání, nebo právě již zmiňovaná ptačí stezka, zatímco dospěláci si budou moci třeba užít klidnou procházku nebo běžecký okruh v terénu.
0: Určitě to nebude zadarmo, tudíž se ptám, o jak velkou jde investici a kdy si návštěvníci budou moci užít všechny okruhy.
1: Tak ty úpravy jsou rozdělené do několika etap. Jak jsem zmiňoval, ta první etapa, ta by měla být dokončena do konce září tohoto roku a ty její předpokládané náklady činí okolo 330 tisíc korun a do konce roku 2026, tedy letošního, by měla být také hotová druhá etapa. Jejíž předpokládané náklady jsou v řádu 1 milionu korun a ještě jenom dodám, že ty jednotlivé části lesoparku budou vznikat postupně, takže návštěvníci se s novými trasami a těmi interaktivními prvky budou seznamovat průběžně.
0: Část Frýdeckého lesa se mění na lesopark. My jsme o těch změnách teď hovořili s náměstkem primátora Frýdku-Místku Lukášem Slívou z KDU ČSL. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
1: I já děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Tady je Heartbreakers, nahrávka Learning to Fly. Máme 8:45.
1: Počasí.
0: Sluníčko se dnes příliš oslňovat nebude, v regionu máme totiž hodně oblačnosti a vydrží to tak po celý den, aktuálně v Novém Jičíně 17 stupňů, Krnov hlásí na teploměru 18. Meteorologové říkají, že bude dnes opravdu na obloze hodně mraku, počítejme také s přeháňkami, s občasným deštěm, teploty v nížinách maximálně 26, na horách maximálně 20 stupňů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Už za chvíli vás rozesměje Artur Kubica a my stihneme ještě do deváté Black Milk anebo Espena Linda. Pak už začne dopolední vysílání u mikrofonu, ale v tu dobu už bude Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Krásný den všem.
1: Zasmějte se s námi. A to se ptá doktor při kontrole pacienta. Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám říkal? A ten pacient povídá, ano, ano, spím, spím. A ten lékař pokračuje ve vyšetření a říká, no a co ta chřipka, už je to lepší? A ten pacient povídá, ne, ne, chřipka nezmizela, ale už mi spokoje tím otevřeným oknem v noci zmizel počítač a peněženka. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Projednávání EET nebo stavebního zákona zabere Senátu zřejmě několik dní. Stavba náplavky u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí se blíží ke konci. Bude oblačno, místy zaprší a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
2: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
0: Novelu chce mít ministerstvo hotovou v září. Účinná by pak mohla být od ledna 2028. Senát čeká schvalování, případně odmítnutí několika komplikovaných zákonů. Jde například o znovu zavedení elektronické evidence tržeb, zákon o státních zaměstnancích anebo o zákon stavební. K jeho projednání se navíc Senát pravděpodobně nedostane dnes, ale až ve čtvrtek nebo v pátek. Připustil to předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS, který očekává dlouhé debaty.
3: Já předpokládám, že to stanovisko Senátu jako celku při tom hlasování o stavebním zákoně bude zamítavé, bohužel ničeho jiného si myslím, pokud se máme chovat zodpovědně, udělat nemůžeme, neboť ten zákon je velmi špatný.
0: Stavební zákon, stejně jako ty o státních zaměstnancích a EET, považuje za své priority vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Jejich případné vrácení Senátem můžou poslanci přehlasovat. Náplavka u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí je téměř hotová. Dělníci teď dodělávají druhou část betonových ploch a chodníků. Přesunuli se do míst, kudy se původně chodilo. Pracuje se taky na druhé části tržnice pod silničním mostem. U dřevěných schodů k řece včera stavbaři testovali jejich manipulaci během povodní, říká místostarostka z hnutí ANO Ivona Vojačková.
4: Během kontrolního dne technici zkušebně rozebrali dřevěné pobytové schody, které vedou k řece Bečvě. Jsou totiž vyrobeny tak, aby šli v případě potřeby kdykoliv rozebrat. Lidé si na ně poprvé budou moci sednout na konci září, kdy plánujeme slavnostní otevření meziříčské náplavky, včetně nové tržnice.
0: Město Albrechtice na Bruntálsku opravuje družinu tamní základní školy. Součástí modernizace je třeba nový nábytek, elektroinstalace i spotřebiče. Děti budou mít k dispozici například interaktivní tabule nebo tablety. Součástí projektu je také stavba plošiny pro vozíčkáře, která zajistí bezbariérový přístup do opravených prostor. Práce budou hotové do konce srpna.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, místy s přehánkami. Večer pak mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Přívoze v ulici Mariánskohorská probíhá vyprošťování vozidla spod viaduktu. Počítejte tam se zdržením. A pokud víte o dalších komplikacích v dopravě, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 9. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, středa 19. srpna. Peťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík a za malou chvíli tady bude i magazín Křížem krajem. Tentokrát spolu projdeme stezku Hubleska, což je lokalita, která byla v 19. století oblíbeným výletním cílem české menšiny v Bílovci. Turisté mohou díky ní lépe poznat tamní historii a přírodu. My se tam vypravíme s Ivou Havlíčkovou dnešním magazínu Křížem krajem. Ještě předtím ale písničky, které nestárnou, tak třeba Petr Rezek a Iveta Bartošová. Tak tedy hezké dopoledne s Ostravským rozhlasem.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: 9 hodin a 12 minut a u poslechu magazínu Křížem krajem vás vítá Vladimír Šmehlík. Teď vás vezmeme na naučnou stezku se zajímavým názvem Hubleska. Začíná v Bílovci a postupně se vzdaluje od městské zástavby. Zaměřena je na přírodu i místní historii. Cestou se tak dozvíte třeba něco z minulosti podnikatelské dynastie Salchrů, která je s rozvojem Bílovce neodmyslitelně spjatá. Na trase nechybí ani moderní prvky, jako jsou QR kódy podrobnostmi o krajině či nahranými zvuky zvířat. Na stezku Hubleska se vydáme společně s redaktorkou Ivou Havlíčkovou.
2: My jsme vyrazili na stezku Hubleska s Monikou Hořínkovou, vedoucí turistického informačního centra v Bílovci. Jsme u první cedule na konci ulice pod Hubleskou.
3: Ano, na konci ulice pod Hubleskou, která potom navazuje na ulici Bezručova, kde můžete v klidu zaparkovat auto a vydat se potom pěší túrou necelých 5 kilometrů, řekla bych spíš 4 kilometry, až nakonec naučné stezky Hubleska. A tady v tomto bodě začíná nejenom naučná stezka Hubleska se svým prvním zastavením, ale taky křížová cesta.
2: A Hubleska, to je vlastně kopec, který je tady u Bílovce.
3: Hubleska je spíše ten les, který se nejdříve, se mu říkalo Obleska, v 19. století Ubleska a teprve ten pozdější název je Hubleska. Z čeho to vychází, se můžeme jenom domnívat, a největší pravděpodobnost, proč ten název Hubleska, je to vlastně z toho důvodu, že to byl les, kde byly houby a taky blesky.
2: Takže se můžeme těšit, že stezka tady povede víceméně, ano, spíše pod stromy, v lese.
3: První část teda ještě není v lese, ale je v příjemné cestě, která je lemovaná vzrostlými stromy, takže tam se určitě můžeme schovat ve stínku. Potom půjdeme asi 1/3 cesty lesem a tou poslední třetinou, která už vede po poli, tak tam je právě krásný výhled na Beskydy, protože tam se otevře to panorama právě hor, které se nachází za Bílovcem.
2: Takže jdeme na to. Naučná stezka Hubleska, první zastavení, jmenuje se Labuť.
3: Jmenuje se Labuť z toho důvodu, protože za námi se rozkládá dřívější osada Labuť, která vznikla už v 18. století a nejdříve byla součástí Bílova a od roku 1954 je součástí Bílovce. Na staré fotografii vidíme, jak kdysi tato osada vypadala, ale jinak je to jedna z těch dvou důležitých příjezdových cest, kdy vyjíždíte do Bílovce a před váma se odkryje celé město, protože jste na kopci a vidíte kostel, paneláky, které jsou od 70. let 20. století taky naší dominantou, ale to, jak právě vyjíždíte do Bílovce směrem z Fulneku nebo z jednoho nájezdu na dálnici z Brna nebo ze Studenky, tak tam je ta osada Labuť dřívější, teď už součást Bílovce.
2: Hezký název pro osadu, dnes již tedy část Bílovce, ano. Labuť. Tak.
3: A u každé té naučné stezky, to vám potom ukážu u druhého zastavení, ke kterému se za chvilku přiblížíme, tak je i QR kód a to je moc, si myslím, podařená věc, protože když si ten QR kód normálně načtete na vašem mobilním telefonu, tak se překliknete přímo na stránky naučné stezky, kde se dozvíte daleko více informací. Můžete tam třeba u druhého zastavení konkrétně poslechnout si zvuky ptáků a u čtvrtého zastavení, které je u jezírek, zase zvuky savců.
2: My už si povídáme za chůze s Monikou Hořínkovou, vedoucí turistického informačního centra. Vy jste mi ukazovala vlastně tu brožurku, letáček, který stezky, případně si turisté mohou u vás vyzvednout.
3: A ještě jedna věc. Máme také takové pracovní listy pro děti, které si buď můžou vyzvednout u nás v informačním centru, anebo když se budou chtít doma připravit, tak můžou si to vlastně už na našich stránkách doma vytisknout. A na těch pracovních listech dětí se ptáme na takové jednoduché úkoly, které je povzbuzují k tomu, aby si vlastně texty naučné stezky přečetli, pak vyplnili krátký úkol, tajinku a je to pro ně takové zajímavější.
2: A blížíme se k druhému zastavení naučné stezky Hublesky. Kde se nacházíme, paní Hořínková?
3: Tak teď jsme momentálně na rozcestí a za rohem, bohužel to teď nejde vidět, protože je všechno hodně vzrostlé, tak za rohem se nachází rybník a je napájen potokem Jabluňka a dají se tam, teda pokud máte povolení, tak se tam tuším dají určitě i chytat ryby. Ale je to takový jako opravdu rybník.
2: Takže na koupání to není?
3: Ne, na koupání to určitě není. No a když už jsme u toho druhého zastavení, když si rozkliknete naše stránky naučné stezky Hubleska, tak právě u druhého zastavení zastavení. Na našich stránkách si můžete i poslechnout hlasy ptáků. Takže je to moc fajn. My jsme si teď nedávno pouštěli všechny hlasy dohromady, jich tam tuším 5 a člověk si i v kanceláři připadal jako v lese.
2: Takže spousta fauny a flóry na stezce Hubleska.
3: Ano, určitě.
1: Podotýká vedoucí turistického informačního centra v Bílovci Monika Hořínková, se kterou už za chvíli budeme pokračovat dál po stezce Hubleska až k místnímu zámečku.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Stezka Hubleska, která se vine Bílovcem a okolím, má celkem 6 zastavení a na některá z nich se vypravíme spolu s redaktorkou Ivou Havlíčkovou v dnešním Křížem krajem. Ostatně Hubleska patřila k oblíbeným výletním místům už v 19. století, kdy se tam chodívala bavit a setkávat tehdejší bílovecká česky mluvící komunita. S průvodkyní Monikou Hořínkovou došla redaktorka Iva Havlíčková až k historickému kamennému mostu.
3: Další zajímavost na cestě. Straně,
4: když se blížíme k zámečku, je pozůstatek kamenného mostu. Nikde jsem se nedočetla, z kterého to je roku, ale i tak je to takový krásný kousek historie, která k Bílovci patří.
3: Takže tudy se kdysi chodívalo, procházelo.
4: Asi, určitě, hlavně když se začalo chodit na různé ty turistické pikniky, nebo když lidi měli čas na to zajít si do přírody, nejenom za prací, ale odpočívat, tak opravdu Hubleska byla hojně navštěvovaným výletním místem té české menšiny obyvatel a německy mluvící obyvatelstvo chodilo na druhou stranu města do takzvaného Murckatalu, což je dnešní údolí Mladých. Takže tady na jezírku se koupali, teď už nám to přijde neskutečné, ale tenkrát to jezírko určitě vypadalo jinak než dnes. Tady se tam chodili koupat, měli tam i nějaké občerstvení.
3: Jezírku se teprve dostaneme, ano, jsme u zastavení číslo 3, nedaleko kamenného mostu.
4: Ano.
3: A čtu zámeček.
4: Ano, a teď se nacházíme, říká se tomu opravdu zámeček, protože budova, která se tady za chvilku před náma rozprostře, má takovou věžičku a vypadá jako zámeček, ale nikdy to nesloužilo jako zámeček. Tuto budovu se nechal postavit na konci 19. století Henrik nebo Jindřich Salcher, což byl vlastně syn Ferdinanda Salchera, který byl ten první Salcher, který do Bílovce přichází roku 1863. On si tu vilu nechal postavit jako své rodinné sídlo, ale bohužel se z ní asi dlouho neradoval. On zemřel někdy kolem konce první světové války a jeho vdova tu vilu prodala, ale určitě ještě k Salchrům do roku 45 se nějak vázala a kromě té vily tady stál taky domek pro služebnictvo a hospodářská budova, takže ještě tady byly dva domky, které tady taky určitě ještě v 80. letech byly patrné a sloužily jako byty, protože znám pár lidí, kteří tady bydleli a vždycky říkali, že když právě napadl sníh někdy v těch 80. 70. letech, tak se ani nedostali do školy, protože tady to samozřejmě nikdo nerozhrnoval. Ale dnes už tento zámeček patří soukromé firmě, tuším z Ostravy, takže už do prostor za tím zámečkem už se nedostaneme, protože už je to soukromý pozemek. Ale budovu každopádně vidět můžeme.
3: Tak já už vyhlížím teda budovu zámečku, respektive vily, která patřila rodině Salchru, zakladatelů továrny na výrobu všeho možného a hlavně knoflíku Bílovci.
4: Ano, hlavně kamaráčový knoflíku ze začátku. No a ve 30. letech 20. století, protože opravdu ten rozmach od toho roku 1863 až do konce té druhé světové války byl obrovský, tak razili takové heslo 20 000 drobností do každé domácnosti. Takže z toho si můžeme vlastně už odvodit a představit, jak široký ten sortiment byl.
3: Já už vidím budovu vily, respektive zámečku s bílou fasádou.
4: Ano, a když nějaký návštěvník, který si to bude chtít prozkoumat víc a najde na naše stránky nebo se i podívá na tu tabuli, jsou tam i tři původní výkresy od architekta Emila Resla, který stavěl v 19. století pro město Valkštát neboli Bílovec. A tam je i vidět, jaké jsou ty původní plány. Takže kromě zámečku těch dvou pomocných budov tady počítali už v tom 19. století s tenisovými kurty, s altánkem.
3: Stále trošičku do kopce jdeme, proto možná trošku dýcháme víc než obvykle. Nicméně narazili jsme už na tu ceduli soukromý pozemek, takže u té se zastavíme, ale vila je krásně vidět. A my před vilou zahneme doleva a pokračujeme ještě dál na stezce Hubleska.
4: Teď už jsme teda v lese a dostaneme se ke čtvrtému zastavení, které je nejvýše položené tady v této části, a dostaneme se k jezírkům.
3: Tak další tip od Moniky Hořinkové z Bílovce, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A já na Ivu Havlíčkovou prozradím, že cestou z Bílovce zpátky do Ostravy se zastavila ještě na jednom krásném místě a už zítra nás tam v magazínu Křížem krajem vezme. Projdeme se Lázeňským parkem v Klimkovicích. Lidé tam míří za klidem, zelení a především za fascinujícími výhledy na Beskydy. A najdete v nich třeba také Pryznicovy venkovní koupele pro ruce i nohy. Tak tedy zítra po 9. hodině s Ivou Havlíčkovou s magazínem Křížem krajem.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: 9 hodin 36 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Tohle byl Paul Simon a Graceland a také pro vás máme připraveny babské rady. Jarka Vykoupilová dnes popíše trochu jiné způsoby ohřívání. Připomene, kdy je dobrá mikrovlnka, kdy klasická trouba a kdy třeba vodní lázeň. Začínáme za chvíli.
1: Na

0: Babské rady.
1: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A v dobrém dopoledni už mě za malou chvíli vystřídá František Kinský a také Pavel Kudrna. Připraven je další díl soutěže zámeckého léta. Začínáme přesně ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připraven je i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívá.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který nemělo tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santini, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude? To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě zná znáte, ale připomeneme si ho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické tankobraní, takže...
0: Švestkové knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž pojídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je.
0: Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě,
0: asi...
1: že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže teď byste snědl určitě víc.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A muzeum zemědělství, za B muzeum socialismu, za C armádní muzeum?
1: Já si myslím, že za B socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Já děkuju. Ano, děkuju moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt na, ne o pobyt, pardon, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Torlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně. A zítra v 9:45 se těším. Naschledanou. Naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na ministerstvu financí pokračují jednání o státním rozpočtu na příští rok. České dráhy zachovají posílené vlaky Supercity mezi Opavou a Prahou. Zhruba polovina obsahu pouličních odpadkových košů v Třinci by šla recyklovat. Obloha dnes bude oblačná, místy zaprší a naměříme do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Druhým dnem pokračují jednání na ministerstvu financí mezi šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z Hnutí ANO a ministry kvůli státnímu rozpočtu na příští rok. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími rezorty. Jde například o zdravotnictví, obranu, místní rozvoj anebo životní prostředí. Kromě investic jednotlivých ministerstev jsou tématem i úspory, doplnil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
2: Šetříme dále na ministerstvu, organizacích, které jsou pod rezorty. Je nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady, spojené s marketingem, se službami typu informační systémy, technologie, to skutečně tvrdě škrtáme.
0: Ve čtvrtek bude s některými ministry šéfka státní kasy v jednání pokračovat. Druhé kolo čeká například rezorty školství, práce a sociálních věcí a nebo vnitra. Mezi Opavou a Prahou budou i po prázdninách jezdit každý týden 4 vlaky Supercity Opavan. Dodatečné spojení ve čtvrtek z Prahy a v pátek z Opavy České dráhy prodlouží i po návratu dětí do škol. Potvrdila to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
3: Původně byly tyto spoje zavedeny pro letní sezónu. Po vyhodnocení provozu se České dráhy rozhodly zachovat vedení těchto spojů i po skončení letních prázdnin. Vedle těchto spojů budou i nadále bez omezení pokračovat pravidelné vlaky SC Opavan, které jsou zavedeny až do konce aktuálního jízdního řádu.
0: Z Opavy do Prahy bude tedy možné jet přímým vlakem v pátek dopoledne i v neděli odpoledne. Naopak z Prahy do Opavy ve čtvrtek a v pátek odpoledne. Přes polovinu obsahu pouličních odpadkových košů v Třinci tvoří recyklovatelné materiály. Zjistili to zaměstnanci tamní odpadové společnosti při rozboru vyhozených odpadků. 21% tvořily plasty, následovalo sklo. Pokračuje jednatel společnosti Smolo Tomáš Ondrašek.
4: To, jak lidi jdou přes náměstí nebo prostě procházejí se Třincem, nemají kde odložit právě ten papír nebo plast, protože jsou zde i zvony na separovaný odpad, ale víme, že lidé jsou někdy pohodlní a prostě neujdou s tím odpadem nějakých, já nevím, 80-100 metrů, když hned vedle sebe u lavičky mají třeba odpadkový koš.
0: Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal 2 ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, místy s přeháňkami. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Flídecko-Místecku na silnici 68 na 16. kilometru mezi Bystřicí a Hrádkem havarovala 2 osobní auta. Pravý pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak tohle byla Tereza Hájková a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 4 minuty po 10. hodině. Skvělá zpráva přišla od ŘSD, Rudná už je průjezdná a za malou chvíli bude finišovat taky rekonstrukce mostů na Rudné ulici přes Ostravici mezi Vítkovicemi i Kunčicemi. A to je docela fajn, protože konečně tahle ta nejvytíženější krajská komunikace bude celá v provozu. Co už tak veselé není, že teďka rozkopou most na Plzeňské, který vede přes Rudnou a budou budou ho zase opravovat, tak si myslím, že v krajském městě si jen tak s dopravními komplikacemi neoddechneme. Každopádně mám pro vás připravenou další otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Tentokrát to bude poměrně složité, je to takový chytáček, takže pokud nemáte zrovna štěstí ve hře anebo opravdu neznáte Frýdek Místek, tak do toho ani nechoďte. Vy naopak, kteří něco víte o Frýdku Místku, tak můžete vyhrát krásný román Leony Mekové Pařížské noci. Moravskoslezský rozhlasový kvíz dnes s Vladimírem Šmehlíkem začíná za malou chvíli. Ještě předtím Miroš Birka a taky třeba Marta Kubišová. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je u telefonu Jarmila.
1: A já vás zdravím. Tak co, jak moc znáte Frýdek Místek?
2: No, bydlela jsem tam kdysi.
1: Mm-hmm.
2: Jo, ale jak bude záludná otázka, nevím.
1: Je to záludné, no, ale bude to typovačka, ale třeba to budete vědět a budete to vědět naprosto přesně.
2: Musíme cmule, nevím, no.
1: Tak to zkusíme, jdeme na to. Dobře, no, poslouchejte, paní Jarmilo. Na mírném návrší naproti zámeckému náměstí ve Frýdku stojí velkolepá, pozdně barokní dvouvěžová bazilika. Kvůli zázračným skutkům kamenné sochy Panny Marie se zde scházeli poutníci již od poloviny 17. století. Díky tomu dostal Frýdek přízvisko Slezské Lurdy. Plán kostela vypracoval biskupský stavitel Bartoloměj Wittner a stavba začala v roce 1759. Ovšem ty impozantní věže, tak ty byly dostavěny až v roce 1777, jsou 60 metrů vysoké a zakončené zdobným dvojkřížem. Podle úsudku znalců je toto dílo dodnes největší a nejkrásnější bazilikou v celém kraji. Jaké je zasvěcení frýdecké baziliky? A máte možnosti. Frýdecká bazilika je buď zasvěcena za A narození Panny Marie, za B na nebevzetí Panny Marie, anebo za C navštívení Panny Marie.
2: Já bych řekla na nebevzetí Panny Marie.
1: Nevadí, zkusí to někdo jiný a vy to zase zkusíte příště. Hezký den. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den.
1: Já vás zdravím, stište si tam prosím to rádio.
3: Ano.
1: No, už se slyšíme dvakrát, třikrát, čtyřikrát.
3: No, tak.
1: Už se slyšíme?
3: Ano.
1: Tak povídejte, jak se jmenujete, odkud voláte?
3: Z Poruby.
1: Z Poruby.
3: A já bych to je typovačka, prosím, zopak jsem ještě ty možnosti.
1: Bazilika ve Frýdku je zasvěcená za A narození Panny Marie, za B na nebevzetí Panny Marie, anebo za C navštívení Panny Marie.
3: No tak je to typovačka, tak Bčko.
1: Konec konců Bčko typovala i předchozí volající. Zkusíme dalšího, dobré dopoledne. Slyšíme se, halo, tady je Český rozhlas.
4: Tady je Hana z Havířova.
1: Ano, z Havířova, máte možnosti, bazilika ve Frýdku je zasvěcená, buď za A.
4: Cčko.
1: Je to přesně tak, třetí telefonát a vítězný. Blahopřeju vám do Havířova. Děkuji. A už jste se byla v bazilice podívat ve Frýdku?
4: No, už jsme tam byli před pár rokama s dětma, jak byli menší, ale určitě se tam zase vypravíme.
1: Zkuste to ještě jednou, protože je celá po kompletní rekonstrukci a zprovozněny a zpřístupněny. Jsou tam i úžasné a unikátní krypty. Takže zůstaňte na telefonu a ještě jednou blahopřeju.
4: Děkuji.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tak Moravskoslezský rozhlasový kvíz máme pro dnešek za sebou. Další otázku pro vás budu mít zase zítra po 10. hodině. No a dneska budu připravovat i sadu otázek na měsíc září, takže pakliže byste měli dobrý nápad, inspiraci, anebo vás napadla otázka z míst, kde žijete vy, tak mi to klidně pošlete mailem na vladimir.šmehlík@rozhlas.cz. Třeba se budeme vzájemně inspirovat a já vaši otázku zařadím do pravidelného moravskoslezského rozhlasového kvízu. Teď za malou chvíli Jiří Korn, hned poté rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme dnes do Karviné, do Ostravy, do Frýdku Místku i do Opavy. Začínáme za chvíli.

0: 10 hodin 27 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pokud jste z Karvinska nebo to máte do Karviné blízko, tak od do 17 hodin tam dnes v Karviné ve Frištátě na Masarykově náměstí mají farmářské trhy. Na tamní náměstí se sjeli hlavně regionální prodejci potravin a také rukodělných výrobků. Zároveň tam jsou připraveny i doprovodné atrakce pro děti. Masarykovo náměstí v Karviné Frištátě do 17 hodin farmářské trhy. Pozvánka i do Ostravy. Poslechnout si kapelu Biograf můžete na terase Domu umění v centru Ostravy. Její repertoár tvoří skladby výhradně vlastní tvorby, ve kterých se prolíná melancholie, energie i osobité texty. Vstup na koncert je zcela zdarma a začíná na terase Ostravského Domu umění v 18 hodin. Pozvánka i do Frýdku Místku. Ve Frýdku Místku můžete navštívit ukázkovou lekci tance. Začíná v Národním domě v Místku v 18 hodin. S lektorem si tam vyzkoušíte základy společenského současného tance, naučíte se jednoduché pohyby a protáhnete si tělo. Akce je určená pro úplné nováčky i mírně pokročilé. Národní dům v Místku dnes v 18 hodin. A závěr míříme ještě do hlavního města. V Opavě se můžete vydat na komentovanou procházku židovským hřbitovem. Sraz zájemců je v 17 hodin u hlavní brány městského hřbitova v Otické ulici. Komentovaná prohlídka židovským hřbitovem v Opavě začíná v 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 10 hodin a 33 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli vám nabídneme reportáž z Oder. Dříve se tam totiž proháněli lidé na bruslích a teď se tam honí basketbalisté a florbalisté za míčem. Město Odry postavilo pod hřbitovem u řeky nové sportoviště. Na své si tam přijdou i horolezci. Za malou chvíli přineseme reportáž.

0: Tak tohle byla Marcela Holanová, vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Ze starého betonového kluziště u řeky město Odry postavilo nový sportovní areál. Hned u cyklostezky stojí hřiště na basketbal a florbal. A pak taky celá řada prvků pro posilování celého těla. To všechno za 12 milionů korun. A jsou tam i dva takzvané bouldry, tedy cvičné horolezecké stěny.
1: Mně se to hodně líbí, protože je to konečně něco jiného, něco novějšího než od jiných hřiš tady v Odrách. Třeba moje skupinka někdy, jakože jenom tak se jako projít a jako tady jako nějak tak jako chillovat, dalo by se říci.
2: Karolína odsud bydlí nedaleko, zaujaly jí hlavně horolezecké stěny.
3: Jsou to takzvané bouldery, na kterých se leze bez lana, v jakési bezpečné výšce nad dopadovou plochou. Mohou mít různou obtížnost, takže si lezení mohou vyzkoušet začátečníci i děti, včetně těch menších, protože hřiště je od 3 let. Využití zde najdou i zkušenější lezci, protože ta obtížnost tady opravdu je simulovaná velmi dobře.
2: Říká Zuzana Orsáková, která má vznik celého areálu na starosti. Je tady taky nové multifunkční hřiště, kde se dají hrát různé sporty, od basketbalu až po badminton.
3: Protože ano, my tu máme v Odrách hřiště určené na basketbal a streetball, ale vždycky je tam nějaké ale. Buď to ruší veřejnost, nebo nemá ty dostatečné parametry, co se týká rozměru, nebo nám tam chybí 2 koše, máme osazené třeba jenom 1 košem. Takže tady konečně mají ti basketáci ten prostor pro to, aby tady mohli dělat tréninky, zápasy, aby to mělo štábní kulturu i s tím nočním osvětlením, takže vlastně i večer, v noci, kdykoliv.
2: Tady ještě přibydou stromy?
3: Ano, tady přibydou stromy, protože máme nařízenou náhradní výsadbu, takže tady se nám ještě budou v průběhu podzimu, budeme pořizovat stromy.
2: S novým areálem přibyla k cyklostezce i nová stanice pro servis kol. Je poháněná fotovoltaickým panelem a je tady všechno nářadí pro základní opravu kola a taky kompresor pro dofoukání gum. Sportovní areál ale ještě není hotový. Na další stavební práce čeká radnice na povolení severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, říká nezávislá místostarostka Libuše Králová.
4: Tato organizace si vymínila podmínku dostavby až po rekonstrukci kanalizační řádu vedoucího v místě navrhovaných staveb.
2: Poté by v areálu radnice chtěla postavit další hřiště a prvky na cvičení. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším středečním dopoledním hostem bude Jan Tkáč, autor knih, které nabízejí dobrodružství ve světě fantazie a nadpřirozených bytostí. Právě teď chystá novou. Více prozradí v rozhovoru, který vám nabídne Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byla Bonnie Tyler a poslechnete si také třeba Evu Farnou nebo Ace of Base. Za malou chvíli i Artura Kubicu, protože náš rozhlasový Kutila Zahradník má pro vás připraven další díl seriálu Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát to bude o nepravdách, které si často říkáme o vosách.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Velice užitečným hmyzem na zahradách jsou vosy. Vosy provází řada polopravd a zažitých představ, které se mezi lidmi předávají po generace. Například, že vosy na vás útočí bez důvodu. Není to pravda, nesmíte moc mávat rukama. Vosy člověka nepovažují za kořist ani za soupeře. K bodnutí dochází téměř vždy. Tehdy, když se cítí ohrožené. Pokud se vosa zajímá o sklenici vaší limonády, neznamená to, že chce zaútočit. Hledá pouze zdroj cukru. Koncem léta totiž ubývá v přírodě. Hmyzích larev produkujících sladkou tekutinu, která vosím, dělnicím, slouží jako hlavní zdroj energie. Vosy proto začínají intenzivně hledat jiné zdroje cukru a mnohem častěji se dostávají do kontaktu s lidmi. Vosa sama o sobě má spoustu nepřátel. Loví je například vlhy pestré, žluvy hajní, ťuhýci nebo některé druhy lajsků. Hnízda vos dokážou vyplenit jezevci, kteří se nezastaví ani před bolestivými bodnutími. No a larvy vos představují vítaný zdroj bílkovin. Na vosách si pochutnávají také někteří pavouci, kudlanky nebo sršni. Kolonie vos jsou navíc napadány celou řadou parazitů, od roztočů přes hlístice až po specializované parazitické vosičky, které kladou vajíčka přímo do vosích larev. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Blíží se 11. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava, legendární hala Tatran v centru Ostravy. To má spočítané. Stavební úřad vydal k povolení k její demolici. Hala Tatran by měla ustoupit rozšíření Místecké ulice v tomto místě. Podrobnosti za malou chvíli ve zprávách s Terezou Hajkovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A ve studiu Českého rozhlasu Ostrava už je i Tereza Hájková. Připraveny jsou zprávy.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku. Schválil to Senát. Město Ostrava má povolení stavebního úřadu k demolici haly Tatran. Ve Velkých Karlovicích začíná týden kultury na Valašsku. Bude oblačno, místy s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech anebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ministerstvo zdravotnictví chce dát větší pravomoci dětským a všeobecným sestrám. Připravuje proto novelu zákona, kterou plánuje mít hotovou v září. Více by se sestry mohly zapojit třeba do péče o chronicky nemocné pacienty anebo do ošetřování ran, popisuje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
5: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovali by výsledky, prováděli by fyzikální vyšetření.
3: Se změnami ale nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj sestrám chybí dostatečné vzdělání. Hala Tatran v Ostravě může jít k zemi. Stavební úřad vydal povolení k demolici. Hala pro sport a kulturu má ustoupit plánovanému rozšíření silničního průtahu na Místecké ulici. Termín bourání Tatranu ještě není znám. Není jasné ani to, kdy začnou stavební práce na silnici. V úzkém místě ji silničáři chtějí nejen rozšířit, ale taky zahloubit. Nad ní je v plánu zastřešení pro pohodlný přístup chodců do centra města. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázal to dotazníkový průzkum Svazu měst a obcí. Odpovídalo v něm 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody je i tlak, kterému řada z nich čelí například na sociálních sítích. 9 divadelních představení nabídne ode dneška 10. ročník Týdne kultury na Valašsku ve Velkých Karlovicích. Festival za dosavadních 9 let navštívilo přes 33 tisíc diváků a na dobročinné účely pořadatelé rozdělili 1 milion 700 tisíc korun. Letošní výtěžek pomůže mimo jiné chlapci s postižením mozku, říká produkční festivalu Jitka Kacířová.
6: Výtěžek poputuje, vždycky se dělí na dvě poloviny. Jedna polovina jde na Strom života, což je mobilní hospic z Nového Jičína, a druhá polovina jde na Míšu Žitníka, který je tady z Velkých Karlovic, aby Míšovi zpříjemnili ty dny, které tady má.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu většinou oblačno, místy s přeháňkami. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách maximálně do 20.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Se zdržením počítejte na silnici první třídy číslo 68 na Frýdecko-Místecku. Na úrovni Bystřice ve směru na Jablunkov je po nehodě dvouosobních aut stojící kolona. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: zprávami v 11 hodin se pro dnešek z vysílání rozloučila Tereza Hájková. Další zprávy v pravé poledne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava už nabídne Lucie Kociánová. Je středa 19. srpna, 4,5 minuty po 11. hodině. Pravidelní posluchači už vědí, že následuje interview. Máme tady pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Koho si Kateřina Huberová pozvala tentokrát, tak to prozradím po písničce. Teď ale kapela Elán. Tak krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.
4: Český rozhlas Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už jste někdy slyšeli o kronice beskidských draků? Je to příběh, který napsal Jan Tkáč, inženýr s velmi bohatou fantazií. Jeho knihy obsahují i QR kódy, podle nichž můžete chodit po Beskydách a hledat jeho další vzkazy. Nejnovější díl vyšel před několika dny a Jan Tkáč prochodil krajinu, kam prvních 100 výtisků poschovával. Za malou chvíli o tom uslyšíte mnohem více v rozhovoru Kateřiny Huberové.

0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Je to nějaký pátek zpět, kdy jsem se tady poprvé potkala s mužem, který mě naprosto ohromil a vyloženě očaroval, protože má neskutečnou fantazii, kterou dokáže zhmotňovat. Jmenuje se Jan Tkáč, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když řeknu, že jste spisovatel, tak to je jako část pravdy. Se nespokojíte s tím, že napíšete knížku. Vy to potřebujete, no když řeknu vlastně převést do 3D formátu, tak je to přesné, protože s vaší knížkou se člověk musí dostat do prostoru, nejlépe do lesa. A četba té knížky není jenom o tom, že si přečtu příběh, ale já musím vlastně s tou knížkou něco podnikat. Trochu neobratně jsem teď popsala to, co děláte. Hele, když máte popsat vy, co vlastně tvoříte, tak to popíšete jak?
2: Tak já asi o tom nejčastěji, jako i sám před sebou, mluvím o tom, že buduju jako svět draků v Beskydech. Jo, protože vlastně jedna věc, jako jsou knížky, ty knížky mají QR kody, které už tak jako vlastně tu knihu a ten příběh rozšiřují o nějaké třeba zajímavosti, jako buď s tím příběhem, nebo zajímavosti z přírody a tak dál. Ale některé ty QR kody vedou vlastně přímo na konkrétní místa do Beskyd, takže tam už vlastně je první takový háček, aby jako ten společný zážitek, který rodiče třeba mají při čtení mých knížek s dětmi, tak aby pokračoval v přírodě. No a abych to ještě podpořil, tak jsem vlastně začal budovat v Beskydech jako trasy beskydských bytostí. Podpořil to Moravskoslezský kraj a to je založené na tom, že vlastně dostanete nějakou souřadnici, hledáte jako štítek s QR kódem a tam máte nějaký úkol a potom zase souřadnice na další bod.
1: Teď zrovna jste se vrátil z takové trasy, kterou jste nachystal pro rodiče s dětmi. A teď je otázka, jestli už vyšla regulérně, už je venku vaše další kniha.
2: Dorazila z tiskárny a teď je vlastně k dispozici pro lidi, kteří si ji předobjednali. V září potom vlastně půjde normálně do distribuce. A my jako součást vlastně té naší kampaně máme to, že si můžete objednat doručení jako do Beskyd, ale tím způsobem, že já prostě ty knížky jako popadnu, dám si je do baťohu a roznáším je vlastně po lese a rodiče dostanou souřadnice, videonávod.
1: Takže v současnosti teď, když my se spolu povídáme, tak jsou nějaké knížky poschovávány v lesích beskydských a čekají na to, až je někdo najde.
2: Jo, doslova je to tak. Včera jsem roznášel první velkou várku, bylo to 100 knížek, jo, a na třech místech a zjistil jsem, že jsem si musel jako pořídit opravdu jako větší batoh, nebo to už je spíš taková taška jako.
1: Kolik váží 100 knížek?
2: No takhle, jedna knížka váží asi tak 3/4 kila, ale my tam tím, že to je předprodej a že máme jako fanoušky, kteří prostě už jako se do těch příběhů zamilovali, tak oni si často objednávají ještě nějaké věci navíc, jo? Třeba drakomyšky a tak podobně.
1: Já tady mám jednoho draka, teda drakomyš. Chřestí je fakt taková pohyblivá z takových jako pidi součástek. Předpokládám, že tohle to jste taky vytvořil vy, protože vy kromě toho, že píšete a jste kreativec tady tímto uměleckým směrem, tak máte takové technické vzdělání, takže předpokládám, že tohle je vlastně taky výplod toho, čím jste.
2: Tak trošku. Přece jenom jako mám nějaký jako svůj časový limit, jakože den má jenom 24 hodin, takže drakomyšky jako jsou teda tištěné na 3Dčku a už mám na to jako kolegy, kteří to tisknou. Když jsme vlastně drakomyšky chystali, tak jsme si nechali vymodelovat přímo vlastně tvár té hlavy podle toho, jak je máme jako nakreslené v knížkách. A u toho jsem samozřejmě byl a byl jsem takový trošku jako urputný stařík, jo? Že jsem opravdu jako trval na tom, že ta drakomyška musí mít takovou jako, ona má takové jako lehonce smutné očička, by byla roztomilejší, jo, takže to kreslí naše paní ilustrátorka. To se povedlo.
1: Ano.
2: No a protože mě vždycky jako pronásleduje ta moje kreativita, tak jsem neskončil jako u drakomyšky, která je vlastně jako nějaký přívěsek, ale říkal jsem si, hele, v tém mém příběhu je to tak, že drakomyšky, když se dostanou do kontaktu s magií, tak se jim rozsvítí ocásek. Takže díky tomu 3D tisku jsme byli schopni vlastně udělat to, že ten ocásek opravdu jako svítí, jo. No a pak jsem jednou šel nahoru a říkal jsem si, hele, že prostě ještě bych to chtěl někam posunout a napadlo mě zabudovat do té drakomyšky píšťalku. Takže teď máme dokonce jako speciální verzi, doporučoval bych ji, nekupujte ji pro své děti, kupujte ji pro cizí děti, protože jako já jsem asi 2 měsíce se snažil s těmi našimi 3Dčkaři vymyslet jako pískající drakomyšku, která bude pískat potichu. A zjistili jsme, že to jako asi trošku vylučují fyzikální zákony. Takže máme drakomyšku, která jako umí písknout docela pořádně.
1: Tohle je překrásný svět, ve kterém žije a který nám všem vlastně vytváří můj dnešní host Jan Tkáč tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsem obklopená zvláštními bytostmi, ale ta zásadní sedí přímo naproti mě. To je můj dnešní host Jan Tkáč. Vy sám, když byste měl se označit za spisovatele, tak cítíte se být spisovatelem?
1: Po tom, co jsem vlastně už napsal 3 knihy, tak už o sobě jako o spisovateli jsem začal jako přemýšlet. Jo? Mám pořád k tomu velkou pokoru, ale tím, že vlastně jezdím po těch autorských čteních a setkávám se čtenáři a chodí prostě dopisy, tak už jsem si to jako připustil.
0: Vy vlastně cílíte na velmi zvláštní skupinu čtenářů, protože to nejsou pouze děti, ten rodič k tomu vlastně je vhodný asistent. Když se teda budeme přenášet do té krajiny a budeme pokračovat ve vašem příběhu tím, že začneme někde něco hledat. Mě zajímá vlastně, jak moc člověk musí myslet na to, že je přítomen tomu dítěti i ten dospělej. Jak moc je to i příběh pro velký? A nebo jenom pro malý?
1: Hele, ono vlastně to vzniklo trošku takovým jako organickým způsobem. Já když jsem psal první díl, tak moje děti mladší jako dvojčata měly tehdy 12,5 a byly na té hranici, kdy už vlastně jako opouštějí to dětství, že už se z nich stávají jako ti plnohodnotní teenageři, ale tehdy jsme hodně poslouchali knížky jako Deník poserodky, Babička drsňačka a vlastně v těch knížkách bylo jako hodně ironie a už vlastně nebyly jako úplně jednoduché, je tam prostě nějaký příběh a podle tohle toho já jsem vlastně Kroniky beskydských draků začal psát a měl jsem tím pádem jako dojem, že by to mělo být pro děti třeba, já nevím, od 9 let, jo, a tak podobně. Jenomže když jsme vydali první díl, tak se ukázalo, že ho kupují hodně i rodiče s dětma už od 5 let. Ve mně jako zatlo úplně a říkal jsem si, hele, tak oni budou zklamaní, jo, dají nám třeba špatné hodnocení a tak, jo. No, ale ukázalo se, že jsou jako nadšení a že jsem podcenil 5leté děti, tímto se jim oficiálně omlouvám, že opravdu jsou jako šikovné, jo, spousta z nich, zvláště ty, které rodiče právě vedou ke čtení a tak. No a ukázalo se, že vlastně, když to čtou rodiče s dětma a ty rodiče to baví, tak to dělá ten skutečný pravý čtenářský zážitek společný. To potom vlastně startuje spoustu věcí, takže i proto máme tak třeba dneska silnou komunitu lidí, kteří nás podporujou, protože prostě jsme je dokázali do toho světa vtáhnout jako komplet.
0: A mimochodem v jedné docela zásadní čtenářské anketě jste Deník poseroutky porazil a dokonce i Harryho Pottera, takže vaši draci jsou teďka na špici čtivosti. Že poslechovost, sledovanost, tak čtivost?
1: Jo, ta anketa se jmenuje Kniha dětského srdce a je zvláštní v jedné věci, že běžné ankety vlastně řeší knížky, které vyšly ten daný rok. Mm-hmm. Ale tady tuhle vyhlašuje Národní pedagogická knihovna. Jakoby hlasují děti, to je jako ještě další jako důležitá změna a můžou hlasovat pro libovolnou svoji oblíbenou dětskou knihu. A o to je to vlastně cennější vítězství, že se nám jako podařilo překonat toho Harryho. Naštěstí ti největší hry, fanoušci už jsou dospělí, takže jinak bysme neměli šanci, ale může za to právě ta naše jako silná komunita, že prostě nás jako ti naši čtenáři hodně podporujou.
0: Řekněte mi, co všechno dále můžeme zažít s beskydskými draky? Co to jsou za bytůstky a co v těch Beskydech všechno dělají teď?
1: Tak oni vlastně, ti hlavní hrdinové jsou jablunkoští zakrslí draci, což jsou takový jako malí draci, kteří jsou vegetariáni, nežerou princezny a žijou vlastně takovým jakoby životem takového jako přírodního, ale vzdělaného národa a mají svoji osadu samozřejmě nedaleko Jablunkova. Hlavní hrdina v prvním díle byl Ilík, což je takový 12-letý drak, který taky už je takový jako stříknutý pubertou, jo, takže hláškuje různě a tak. No a ve druhém díle jsem chtěl jako ukázat svět těch dračí, který jako je hodně jiný, protože ty dračice mají takzvané magické rohy, kterýma jsou schopny vlastně používat magii. A tak si to tak jako drží sami, tají to před těma drakama jako chlapama a chlapcema. Třetí díl, který teďkom právě vychází, tak tam už jsem to jako smíchal a tam už jako jsem řádil úplně jako na všechny strany, protože vím, že se mi ti čtenáři trošku jako rozdělili, že někteří mají jako radši Aju, někteří mají radši zase jako Ilíka, takže teď jsem to všechno spojil a přidal jsem tam nového hrdinu, dřevěného draka, jo, který vlastně jako je součástí té beskydské přírody.
0: Má jméno?
1: Jo, jmenuje se Duboslav Cedrn Dřevinka.
0: Draky, to, že vy je potkáváte v Beskydech a píšete o nich knížky, to už jsme si řekli, ale vy tam vidíte spoustu jiných věcí.
1: Já to mám tak, že s každého výšlapu, který dělám jako jednou týdně, když to jde, tak si nosím jako fotky nebo si fotím jako bytosti, které tam potkávám, a to jsou samozřejmě jako různorodé tvary, které vlastně v té přírodě jako člověk může, jako na které může narazit. A já si jako fotím, dokumentuju a tím pádem si ty postavy nemusím vymýšlet, protože já jsem si je vlastně v těch Beskydech nafotil.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes jsme uprostřed různých příběhů, které můžeme nacházet především v Beskydských lesích, protože tam je všechny nachází můj dnešní host Jan Tkáč. No a potom je vepisuje do knížek, které jsou vlastně kronikami. Všechno jsou to kroniky Beskydských draků. Zajímá, jestli člověk, když už teďka má novou knížku na světě, vy si ji teďka schováváte po lesích pro ty první čtenáře. Jestli už tam je příběh čtvrté kroniky.
1: Je. Ono totiž původně vlastně kroniky měly být trilogie, jenomže když jsem začal psát ten druhý díl, tak vlastně mi jednak kynuly stránky, takže já zase jako kluk jsem nechtěl nikdy číst nějaké úplně super tlusté knížky, takže to byla jako první věc. Ale vlastně u toho druhého dílu jsem nakonec jako zjistil, že tam ty příběhy byly dva, že jeden byl vlastně o nějakém jako přijetí sebe, jo, přijetí i jako boj o to, aby jako mě přijalo to prostředí, což byla právě ta jako dračice Aja, která zjistí, že je jako jiná a teď se s tím musí vlastně vyrovnat a vybojovat si to svoje místo na slunci. Takže nakonec jsem z toho udělal jako druhý díl a třetí díl, který teďkom vychází, tak je vlastně druhá půlka té původní dvojky. Tím pádem bude ještě jeden díl.
0: A teď jste břinknul o něco, co já tak mám na pozadí, ale vlastně jsem se zdráhala na to zeptat. Tak teď já se na to zeptám. Mluvíte o dvou příbězích a je tam třeba příběh sebepřijetí. Do jaké míry v těch dracích nebo v těch kronikách jste vy sám?
1: Jo, tak jako takhle, jsem tam otisknutý docela dost, jo. Samozřejmě jedno takové moje alter ego je Ilík, protože Ilík je prostě kluk, který jako touží po dobrodružství, chce někam vyrazit a já jsem byl jako přesně takový. Takže mě vlastně stačí jenom jako odemknout tu moji klukovskou duši, kterou někde v sobě mám a rovnou můžu

0: jak to prostě proběhlo. A pak, když jsem zpětně nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že vlastně jsem se do toho otiskl jako víc, než jsem čekal, protože já jsem vlastně přišel o tatínka, když mi bylo 7 měsíců. A taky, když jsem koukal třeba, jak zachránit velrybě stoličku, tak jsem si tak říkal, jestli vlastně ten můj tatínek náhodou třeba taky nežije, nebo jestli to vlastně, nebo jak to vůbec jako bylo, jako s tou jeho smrtí. Takže vlastně nakonec Firůvka je jako další kus jako té mojí duše.
1: Ona se dopátrá?
0: Dopátrá, s tatínkem se usmíří, takže proběhne to jako moc pěkně.
1: A vy jste se dopátral?
0: Tak já jsem vlastně, zase to souvisí s tou kreativitou, že jako dítě si představujete různé věci a nakonec třeba zjistíte, že ten život je jako obyčejnější, jo, a že tam prostě žádná záhada jako být nemusí.
1: Tohle to je váš svět vnitřní, který je neuvěřitelně bohatý, ale natrefil byste třeba v tom dětství na někoho podobného, nebo prostě jako jste zasažený něčím, o čem můžete bezpečně říct, jo, z tohohle jsem čerpal, nebo tohle mě ovlivnilo, tady tohle mě tvořilo.
0: Asi ne jako přímo takhle, ale to, co se mi otiskává hodně do knížek, tak je to, že když vlastně jsem vyrůstal jako kluk, tak ta naše rodina byla taková širší, fakt jako hodně jsme se potkávali, jo, já jsem byl jedináček, ale jako se sestřenící jsme měli takový hodně jako sourozenecký vztah. Je to něco, co je dneska v tom současném světě trošku jako taky ohrožený druh. Neříkám, že by rodiny se jako nepotkávaly, a mám velkou radost vždycky, když vidím, že ty rodiny jsou jako srdečné a že ti lidi se navštěvují rádi, ale právě ten současný svět jako tomu tak úplně jako nepřeje. Máme auta, můžeme se navštěvovat mnohem jako ochotněji a častěji, ale právě třeba mobily, obchodní centra, jo, a takové různé jako lákadla, které jsou, ale i únava třeba těch dospěláků z práce, to všechno vede k tomu, že ty děti o kus takového světa, že někam přijedete a bavíte se s bratrancema, se střednicema, tak jako tak trošku přichází.
1: Vy na to máte jednak recept v těch knížkách, to je prostě únik do výborného světa, ale v tom běžném reálném životě máte na to recept?
0: Já si myslím, že je to prostě o jako vynaložení fakt jako osobního úsilí. A to, co třeba vidím jako kolem sebe, tak je, že v těch rodinách vlastně musíte mít nějaké lidi, kteří jsou takový ten jako prvek, co tohle jako pomáhá generovat. Že když někdo třeba to setkání zorganizuje, tak ti ostatní jako přijdou a cítí se skvěle. Ale sami od sebe třeba jako
1: by to neiniciovali.
0: Tak je dobré si jich vážit.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, vám teď musím něco říct. My jsme si teď překrásně povídali další vstup s mým hostem Janem Tkáčem. Když jsme se rozloučili, tak jsem zjistila, že jsem to nenahrála. Je to vlastně dobře, protože mě se s váma stejně nechtělo se hned rozloučit. Takže s mužem, který vytvořil kroniky beskydských draků, stále ještě můžu trávit tady tenhle ten čas. Co bych asi ráda vážně zopakovala. Tak to jsou vaše noční výlety lesem, že knížky, když ukládáte do těch skříší, takže když se najednou setmí, tak les je úplně jiné místo. Tak jaké bytosti člověk potkává ve tmě?
1: No, tak já to jenom ještě dovysvětlím, že vlastně, když roznáším knížky právě, které si jako předprodeji objednali naši čtenáři, tak je to jako systém třech skříší, které vlastně jsou podél celých Beskyd. A minulý rok mi to trvalo 4,5 hodiny absolvovat celé to kolečko. A přes leto to jako docela jde, ale jakmile nastane vlastně září, tak už jako se začne stmívat dřív. A ono se jako ukazuje, že vlastně nějaké ty instinkty, které člověk má fakt jako v sobě, tak mu jako říkají, že není úplně dobrý nápad pod mě chodit sám v lese. Jo? A já jsem si to snažil i různě třeba jako racionálně vysvětlovat a tak dále, protože nikdy se mi tam jako nic jako špatného nestalo. Ale zrovna ten minulý rok, když poprvé mě ta tma v tom lese chytla, tak jsem tam potkal jako nějakou zvěř. Ale to je jako tak, že prostě se díváte s tou čalovkou, jako, kterou máte jako jediný zdroj světla a teď prostě vidíte ty svítící oči. Jo? A musím říct, že ten první asi to byl nějaký jelen, kterou jsem potkal, tak jako jeleni mají oči jak talíře, no, musím říct. Teď jako za mnou jako přeběhlo stádo něčeho, jo, nešlo to jako poznat podle těch zvuků. A tohle jako ve mně spustilo opravdu nějaký jako půdový režim, jakože je zapotřebí se jako zachránit a normálně otočil jsem se a radši jsem se jako začal vracet k autu. Je vidět, že vlastně my jsme jako vnitřně naprogramovaní a že v určitém okamžiku, zvláště když se právě ocitneme někde, kde jako zmizí ty technologie a takový ten jako běžný svět, který nás obklopuje, tak se dostáváme jako do situace, kdy vlastně ta půdovost v nás je najednou jako daleko silnější.
0: Já vím, že je to blbost se vás zeptat na to třeba jako kam je strkáte, jo?
1: Já vlastně hledám místa, které mají aspoň trošku nějaký orientační bod. A musí to být vlastně místo, kde se dá třeba ta knížka schovat někde pod listí nebo zakrýt prostě nějakými větvemi, tak aby ji zase jako neobjevil nikdo, kdo není povolaný.
0: Jste při tvorbě té třetí knížky už vycházel z nějakých reflexí těch rodičů a nebo jenom dospělých čtenářů, kteří se dívali každý trošku z jiného úhlu pohledu na ty vsuvky, právě QR kódy, ty věci, které jsou mimo pohádku.
1: Ty moje knížky mají úplně fakt jako krásné hodnocení. Musím zase poděkovat čtenářům. Já jsem hrozně rád, že mi jako moje knížky dělají radost. Ale ozvalo se pár rodičů nebo prarodičů, kteří jako říkali, že vlastně, že ty QR kody do těch knížek jako moc jako nepatří a že to hyzdí, jo, a tak dál. Ale ti rodiče s těma dětma na to mají jako jiný názor. A souvisí to s tím, že ty děti dneska jsou vlastně multikanalové. Celý svůj život vyrůstají ve světě, kde se vlastně střídají zdroje informací a jim prostě nestačí už jenom ten papír, jo. A ty QR kody dokážou vlastně tu knížku jako velmi obohatit. A já, když jsem zapracovával ten třetí díl, tak jsem si říkal, že bych chtěl ty rodiče s těma dětma dovést do nějakých míst, kde vlastně není třeba overturismus, jo, které jako není úplně jednoduché ani objevit. A jako hlavní téma jsem si vybral dřevěné kostely. V té knížce vlastně máte návod jako na 6 kostelů, kam si můžete s těma dětma udělat výlet. A kromě toho je tam ještě jedna úplně fantastická věc, a to jsou skleníky Jablunkovského sanatoria, které jsou propojené chodbičkama. A jak jsem tam dovnitř jako přišel, tak si říkám, no tak tady ty draky jako vlastně můžu mít. To jsou místa, která normálně vůbec neobjevíte.
0: Co taková jako normální kniha určená jenom dospělému čtenáři? Měl byste na něj kapacitu?
1: No, kapacitu zatím ne, ale přiznám se, že já jsem jako v jednu dobu jsem si říkal, protože se mi narodila dcera, že bych vlastně měl trošku víc ještě pochopit jako ženské, jak to vlastně vevnitř v nich jako funguje.
0: No, tak to good luck.
1: A říkal jsem si, že vlastně ta ženská duše je vlastně otisknutá docela dost jako v červené knihovně.
0: Prostě. Já mám teď lehce pozvednuté obočí jenom, jo, abyste věděli, pokračujte.
1: A tak jsem začal číst červenou knihovnu a musím říct, že mě to jako začalo bavit jako ve smyslu toho, že to jsou příběhy, u kterých si člověk odpočine. K těm pohádkám má jenom malinký jako krůček. A to je vlastně odpověď na vaši otázku, že ano, chtěl bych napsat knihy pro dospělé a chtěl bych napsat jednou knížku jako do Červené knihovny.
0: Tak to je ambice, teda tomu říkám plán.
1: Já jsem vždycky byl ambiciozní. Fakt bych si to zkusil rád napsat.
0: Hele, co vám popřát?
1: Nejvíc, aby se čtenářům ty moje knížky líbily.
0: Moc děkuju za tuhle chvíli, trpělivost, schovývavost i vaše příběhy. Jan Tkáč byl mým dnešním hostem, moc vám děkuju.
1: Tak já taky děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 47 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Skončil dnešní host a dalšího hosta vám nabídneme zase v pátek. V pátek dopoledne bude v našem vysílání řeč o novojičínském Ondráškovi, který se s obrovským úspěchem vrátil z olympiády sborového zpěvu. Ve švédském Helsingborgu získal v obrovské konkurenci více než 160 zborů ze 41 zemí světa hned dvě zlaté medaile. Atmosféru světových sborových her přiblíží sbormistr Ondrášku Boris Nikl. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová. Host Českého rozhlasu Ostrava tady bude v pátek po 11. hodině.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala unikátní operace kýly EMILOS. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A naše dopolední vysílání na vlnách Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě míří do svého finále. Už za 10 minut do studia přijde i Lucie Kociánová a nabídne vám aktuální zprávy. Hned po zprávách tady bude vaše oblíbená hudební pošta.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dopravní situace v našem kraji je relativně dobrá. Pokud ale řídíte, tak myslete, že v kraji je celá řada uzavírek. Aktuálně se nám to taky štosuje. Kyvadlová doprava je na silnici 157, což je hlavní tah z Opavy na Nový Jičín. No a v úseku mezi Hradcem nad Moravicí za Kajlovcem až po odbočku na Skřipov je kyvadlová doprava a velmi se to tam zahusťuje, prostě si tam počkáte. A problémy pochopitelně taktéž v Andělské hoře, ze Světlé hory, když chcete jet do Karlovic, je úplně uzavřená silnice, která se rekonstruuje, takže to budete muset vzít přes Širokou Nivu nebo Malou Morávku a Karlovu Studánku. Tak na to dejte pozor, jezděte opatrně. Další zelená vlna tady bude ve zprávách.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Připraveny jsou polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Druhým dnem pokračují na ministerstvu financí schůzky ohledně rozpočtu na příští rok. Kvůli opravám na hlavní trati budou mít vlaky mezi Ostrahou a Prahou zpoždění. Sportovci v Odrách začali využívat nové hřiště. Odpoledne bude oblačno, místy přehánky, později večer až polojasno, teploty vystoupají na 26 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednání s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne jí čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek a ve čtvrtek bude pokračovat s těmi, kdo ještě zůstali některé body otevřené. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
4: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem děti a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
3: Druhé kolo jednání čeká i šéfy rezortu práce a sociálních věcí, školství nebo s ministrem pro sport. Až do poloviny září musí cestující vlaky mezi Ostravou a Prahou počítat se zpožděním. Správci železnic zahajují opravy trati na hlavním železničním koridoru, konkrétně mezi Pardubicemi a Kolínem. Místní spojení obstarají náhradní autobusy a všechny rychlíky se budou muset vejít na jednu kolej. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje cestující, aby se zdržením počítali už při plánování cesty.
5: Dálkové vlaky mohou při průjezdu opravovanými úseky s jednokolejným provozem navýšit zpoždění o zhruba 15 minut. Za případné komplikace způsobené stavebními pracemi a s nimi související náhradní autobusovou dopravou se cestujícím omlouváme.
3: Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% bodu na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. Město Odry postavilo nový sportovní areál, multifunkční hřiště a horolezecké stěny vznikly na místě bývalého kluziště u řeky. Lidé si tam mohou jít kdykoliv třeba i zacvičit do venkovní posilovny. Plocha není oplocená a nemá žádnou otevírací dobu. Město za výstavbu první části sportovního areálu zaplatilo přes 12 milionů korun, říká Zuzana Orságová z odboru školství a kultury Oderské radnice.
6: Součástí areálu je i cykloservisní stanice s nářadím, kompresorem, kde je možné provést nějaký základní servis kola, dofouknout pneumatiky, ale můžou se zde nafouknout i míče, prakticky cokoliv. A je to z toho důvodu, že nám tady vede cyklotrasa, dálková cyklotrasa 503.
2: Počasí.
3: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude většinou oblačno, ujediněle se slabým občasným deštěm. Večer se oblačnost lokálně protrhá až na polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů. V noci pak bude většinou polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Zítra ráno a dopoledne očekáváme místy polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Lokálně mohou i bouřky, které budou i silné. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů. Přes den vystoupají na 26 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 68 ve směru na státní hranice je ustříte, že na 3. kilometru porouchané auto. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava. Lucie, uděluji ti dneska řád zlatého mikrofonu, protože tohle byl nejkrásnější přebreb mezi Ostrahou a Pravou. To je opravdu jak hrabina a dubůvka. Mám z toho velkou radost. Zahraju ti hned písničku.
6: Děkuji.
1: Dneska má svátek Ludvík, všem Ludvíkům blahopřejeme. No a je tady pořád, ve kterém si písničky vybíráte sami. 596 11 22 66, to je telefon. Číslo přímo do studia Českého rozhlasu v Ostravě. Za malou chvíli tady bude hudební pošta a dnešní krásné poledne vám přejí Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je to tady, začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za tou první písničkou nemusíme nikam daleko. Míříme do města nad soutokem Odry a Olzy. Do města s nejnižší nadmořskou výškou v celém Slezsku. V Bohumíně nás čeká paní Irena. Hezký dobrý den. Paní Iveta, pardon.
2: Dobrý den, chtěla bych vás moc pozdravit ve vašem rádiu. Chtěla bych popřát našim rodičům z Bohumína. 19. srpna 1967, před 59 lety, si řekli své ano Jarmila a Pavel Levíčkovi v Bohumíně. Vychovali spolu dvě děti a za péči, výchovu jim moc, moc děkujeme. Maminko, tatínku, máme vás moc, moc rádi. Dnes máte krásné společné výročí a my vám přejeme ještě hodně společných let, ať jste spolu šťastní. Přejeme lásku, štěstí, radost, pohodu a hlavně zdraví. Přeje dcera Iveta, syn Martin s manželkou, vnuk Honza s rodinou, vnučka Katka s rodinou, vnučka Nela, pravnučky Julinka a Valentínka. Připojuje se naše celá velká rodina. Děkuji vám za zahrání písničky.
1: Rádo se stalo a mamince a tatínkovi blahopřejeme a krásně si to užijte. Naslyšenou.
2: Děkujem. Naschledanou.

Kolik roků od té doby uběhlo? A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou další hudební přání. Tentokrát se vypravíme na moravskou stranu našeho kraje, a to přímo na břeh řeky Jičínky. Ve Veřovicích nás čeká paní Marta. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. My voláme sice opožděně paní Helence Kočajnarové z Bílé Hlavaté. K svátku včerejšímu sice, ale to nevadí. Přejeme jí hodně zdraví, pohody a taky hodně odpočinku. Tak a přeje Marta Surovcová z Veřovíc a vnoučci.
0: A my tak. Taky přejeme všechno dobré.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Mějte se krásně a zdravíme do Veřovic i na Bílou Hlavatou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme v našem vysílání navštívili Veřovice, no a v srdci té malebné kopečkové lašské krajiny ještě chvíli zůstaneme. Míříme ale pod Hukvaldy, tentokrát do Dolního Sklenova, volá nám paní Lidka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, tady paní Lidka z Dolního Sklenova. Prosím vás, já bych chtěla dát zahrát písničku svojímu vnukovi Teoškovi Šeberstovi z Ostravy, měl 13. narozeninky, jsem se nedovolala. Tak by prosila tu písničku, co jsem vám říkala, ať mu zahrajete. Moc vám děkuji a přeji vám hodně, hodně tam úspěchu, štěstí v radiu, všem posluchačům. A líbí se mi tento pořad, od rána do večera vás poslouchám. Děkuji.
1: Moc děkujeme, paní Lidko, mějte se krásně. No a máme písničku, kterou si určitě všichni zaspíváte.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte Hudební poštu dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a před malou chvílí jsme byli v Podbeskydí a teď se přesuneme za řeku Odru. Míříme na Vítkovskou pahorkatinu, protože právě tam nás v Lesních Albrechticích čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
5: Já vás zdravím, pane Vladimíre, i všechny posluchače. Včera sice slavili svatek Helenky, nedovolala jsem se, proto chci popřát dneska jedné vzácné, velmi pracovité obětavé ženě, paní Helušce Škrobankové z Radkova. Milá Heluško, tvoje jméno v kalendáři jako zlaté sluníčko zaří. Přejeme ti pevné zdraví, štěstí, lásku, krásu, ať máš stále plnou kasu. V kapse i pár drobných kolem sebe, několik přátel dobrých. Ať se ti splní všechna přání, dlouhá léta a boží požehnání. Plné čišek nebi pozvedáme, protože tě rádi máme. To vše a ještě víc ti přeji tvoji nejbližší a holky, které tě znají. A ještě tuto písničku poslám všem Alenkám a Hankám, které měly svátek. Milé holky, hodně štěstí, zdraví, co je špatné, ať se spraví. Ještě dlouhá léta, ať se vám vše radosti zkvétá. Vám moc děkuji a zase někdy neslyšenou, pane Vladimíre.
4: Budu se těšit, hezký den do Albrechtic.
5: Ano, děkuji.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a já už mám před sebou moc milý telefonát, volá paní Anička z Hatě. Tak paní Aničko, teď už jdete slyšet, můžete si postěžovat.
1: Já mám nenávený můžíte, kamarádka jde, kamarádka uzla, Jádek. A všichni měli narozeniny a já jsem nemohla dát dát tak horký a ruku přeju vám hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky a hodně božího pozorna. A taky panu Vladimíru přeju hodně zdraví, jak je poslední větě a má se dobře. Taky mu to přeju a nasledanou.
0: A já vám taky přeju všechno dobré a těším se na příště. Zase zavolejte, Aničko.
1: No, jak se neumím dovolat.
0: Ale volejte, já vám to zvednu určitě. Mějte se hezky.
1: Nasledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je 12:30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Pořád posloucháte Hudební poštu. Před malou chvílí jsme byli u paní Aničky v Hati a na Prajské ještě zůstaneme. Tentokrát míříme do Hlučína za Zdeňkem. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, přeji všem posluchačům a i vám ve studiu. A písničku bych poslal do Darkoviček u Hlučína paní Heleně Folkíkové k čerejšímu svátku. Všechno nejlepší, zdraví, pohodu, dobrou náladu, jej se fajn, to ti přeje Zdeněk a Adelka.
1: A my taky přejeme všechno dobré a vám taky do Hlučína, mějte se hezky.

0: tohle byla píseň Hele Heleno od Jiřího Štědroně a my teď míříme na Těšínsko. Konkrétně do Ropice volá nám pan Milan. Dobrý den.
1: Pěkný den přeji všem. Prosil bych zahrát pěknou písničku panu Patriku Glosovi z Ropice, který v sobotu oslaví krásných 50 let. 50 let rovněž oslavil pan Libor Brtus Oldřichovic. Oběma oslavencům do dalších let co vše nejlepší, hodně štěstí, životní pohody a hlavně zdraví přeji rodiče, manželky s dětmi Martinkem, Ondrou, Adriánkou, Vojtou a Gábinkou. Přání se připojí teta Marie a rodiny Moržolova a Haltofova. Moc vám děkuju.
0: Rádo se stalo a zdravíme do Ropice.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Ropici a teď se pojedeme podívat pod Malý a Velký pahorek. V Janovicích u Frýdku nás čeká paní Zdeňka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Ostrava a posluchače. A chtěla bych popřát touto cestou Heleně Jurokové z Frýdlantu, která včera měla svátek. Dneska má krásné narozeniny, 70 let. A všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. Ať se jí vše daří a přeji to Zdenka s Pepíkem, Olga Lažová, její sourozenci Mírek, Broni a Ivoš a dvě vnoučata, které mám strašně ráda, a to je Filipek a Matyášek. Hodně štěstí přejeme a děkuji vám moc krát za krásný pořad a za zahrání písničky.
1: Rádo se stalo a krásný den do Janovic přeji, mějte se hezky.
2: Děkuji, děkuji moc.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala unikátní operace kýly EMILOS. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a my míříme na Vítkovsko. V Leskovci nás čeká paní Broňka. Dobrý den.
5: Dobrý den, ještě jedno vám přeji v rozhlase vašim kolegům a všem věrným posluchačům. Chtěla bych tento hudební dárek poslat paní Jarce Čalkové z Leskovce a paní doktorce Kristě Rybové také z Leskovce. Oběma oslovenkyním přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti dětí a vnoučat a hodně, hodně božího požehnání. Vám přeji všechny holky z Leskovce a připojuji se také ostatní příbuzní přátelé a známí. A tímto bych chtěla také poděkovat za hezkou a milou návštěvu paní Elišce s Arkoškem z Funeku a paní Věce s přítelem Šlítku posílám hezké pozdravení. Děkuji za vysílání hezkých pořadů a nasledanou.
4: A krásný den do Leskovce i vám. Mějte se moc dobře, paní Broňko.

0: A dnešní hudební pošta s datem 19. srpna je téměř u svého konce. Míříme za posledním přáním, tentokrát do Bolatic za paní Kristou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den vám v redakci a všem posluchačům. Dneska kalendář praví, že Sofinka narozeniny slaví. Sofinko, všechno dobré, nejlepší ti přeje babička z Bolatic, prababička z Bolatic. A teta Lida a celá naše rodina, protože nejsou na dovolené, tak jim přeji všechno hodně štěstí, zdraví a božího požehnání.
0: A já vám taky přeju všechno dobré. Mějte se krásně, paní Kristo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mám tajnou skříň šavní fotky z našich výletů.

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava právě skončila hudební pošta 12 hodin 55 minut. Za chvíli do studia přijde i Lucie Kociánová a nabídne vám aktuální zprávy. Po nich už potom rozhovor Alexandry Minářové s Patrikem Eliášem. Pro dnešní den se od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Senát projednává znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Stavební úřad povolil demolici haly Tatran v centru Ostravy. Krnov má nový mural pod železničním mostem na ulici Albrechtická. Zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Senátoři dnes projednávají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky. Tentokrát bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmů rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
4: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
3: Ostrava může zbourat halu Tatran. Stavební úřad vydal povolení k demolici. Hala pro sport a kulturu má ustoupit plánovanému rozšíření silničního průtahu na Místecké ulici.
5: Termín bourání Tatranu ještě není znám. Není jasné ani to, kdy začnou stavební práce na silnici. V úzkém místě ji silničáři chtějí nejen rozšířit, ale taky zahloubit. Nad ní je v plánu zastřešení pro pohodlný přístup chodců do centra města. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Všeobecné a dětské sestry by mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu, která by jim umožnila dělat víc úkonů, například v péči o chronicky nemocné. Hotovou ji chce mít v září a účinná by mohla být od ledna 2028. Prezident České lékařské komory Milan Koubek ale namítá, že podle něj sestry k rozšíření pravomocí nemají dostatečné vzdělání. Nový mural si teď můžou prohlédnout lidé v Krnově. Velkoformátová malba je pod železničním mostem na ulici Albrechtická. Lidé na něm uvidí třeba historický půdorys Krnova ze 17. století, nýtovaný most přes řeku Opavu a Cvilín. Chybí dokončit jen ochranná vrstva, říká autor muralu a slovenský umělec Josef Spodňák.
6: Když jsem si vlastně naštudoval nějakou tu historii, okamžitě mě zaujala ta secesia. Okolo roku toho 1900, tak byl ten největší boom těch secesných budov a různých konstrukcí, tak jsem si povyberal nějaké ty jednotlivé monumenty vlastně z té historie, které mě zaujaly. Jako byl například ten most nad Opavou a tak dále.
1: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Zítra ráno a dopoledne pak očekáváme místy polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Později k večeru bude až zataženo a přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů. Přes den vystoupají na 26 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Klimkovicích se před kruhovým objezdem v ulici Československé armády srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je i ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevily nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, kdybyste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit.

0: posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
0: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
1: tak,
0: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí

0: Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě. Ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a ta mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: to
1: je
0: se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNAL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Senátoři chtějí změny v zákoně o EET. Neměla by se například vztahovat na bezhotovostní platby. V pouličních koších v Třinci často končí recyklované odpadky. Provoz za ostravské dálnice budou hlídat světelné značky. Zítra bude polojasno až oblačno, později přehánky a teploty až 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Senát vrátil zákon o elektronické evidenci s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit. Beze změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Zhruba polovinu odpadků v pouličních koších v Třinci by šlo znovu recyklovat. Zaměstnanci tamní odpadové společnosti našli při rozboru v nádobách velké množství plastových obalů nebo skla, často i zálohovaných lahví.
2: Velký černý pytel s číslem 3 právě putuje na třídící síto.
3: Třídíme na komodity, jako je napojové kartony, plasty, papír, textil, prostě ty komodity, které se dají ještě využít.
2: Popisuje mi manažerka kvality Lucie Němcová. Popeláři svezli na sběrný dvůr celkem 20 košů z různých lokalit, jako je Lesopark, dvě náměstí nebo okolí autobusových zastávek a taky ze sídlišť. Vzorky jsou očíslované, po vytřídění do krabic se obsah zváží. Skoro 21% vyhozeného odpadu tvořily plasty, těsně následovalo sklo. Střince František Kuča, Český rozhlas.
0: Dopravu na dálnici v Ostravě a na převaděčích budou v budoucnu hlídat dálkově řízené světelné značky. Aktuálně by měly reagovat na hustotu provozu a informace přenesou i do navigací. Potvrdil to šéf ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl. Takzvané mobilní liniové řízení je v plánu také v oblasti Pražského okruhu a na obchvatu Brna.
4: Takže to jsou takový příklady, který bychom skutečně chtěli jako pomocí těch navigací přidat i toto mobilní liniové řízení a myslím, že je velmi důležité hledat na to omezování rychlosti v době těch dopravních špiček, protože to fakt pomáhá ke zvýšení plynulosti.
0: Dálkově řízené světelné tabule bude ovládat Národní dopravní informační centrum. Podle silničářů se s tímto opatřením počítá až po roce 2030. Studentské bydlení oproti loňsku zdražilo. Podle webu S-Reality v některých univerzitních městech o víc než 10%. Často studenti proto volí pokoj ve sdíleném bydlení. Nejdražší nájemní byty jsou v Praze. Za samostatný pokoj studenti zaplatí zhruba 12 000 korun bez energií. Podle realitních kanceláří ale Metropoli dohání Brno. Tam za pokoj bez energií lidé zaplatí 9,5 tisíce korun.
1: Počasí.
0: Noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Zítra ráno a dopoledne pak očekáváme místy polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, které mohou být i silné. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů. Přes den vystoupají na 26 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D56 na 45. kilometru u Paskova ve směru na Ostravu počítejte s možným zdržením. Na místě je porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám příjemné odpoledne. Máme 4,5 minuty po 14. hodině a startuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, to dnešní středeční s datem 19. srpna. Co nás ale čeká, 2 hodinky aktualit a zajímavostí, to vše je před námi. Když budu konkrétní, začneme v Ostravě. Ostrava totiž hledá možnosti, jak město ochladit. Jeden z tipů, který už zrealizovali, řekneme za chvíli. V polovině hodiny vás pozveme na zámek ve Frýdku Místku, kde mají prázdninové speciální prohlídky. Kdy konkrétně? Dovíte se v polovině hodiny. Kapela Gentour, v nabídce vidím i kapelu Elán a nebo třeba Karla Gota a jednu z písniček, které nestárnou. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to vám přeje za všechny Iveta Dadamová.

0: A jak jsem slíbila, tuto hodinu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava začínáme v jedné části Ostravy. Zarostla roklina u hlavní silnice v okrajové části Radvanice. Ta se proměnila v park plný vody. Je to už čtvrté místo v Ostravě, které městští zahradníci přizpůsobili zvládání horka i sucha. V čem spočívá ale ten ostravský recept na ochlazení města, to už vysvětlí reportérka Marta Pilařová, kterou vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nový park, který dnes začal sloužit v Radvanicích, by ještě před rokem nikdo soudný za příjemné místo neoznačil. Byla to nepřístupná zanedbaná roklina na křižovatce dvou rušných silnic. Byla vlhká, plná bláta a to právě inspirovalo vedení obvodu a krajinářské architekty. Totiž, kde je bláto, tam je voda a to je dnes v rozpálených městech ceněná komodita. Architekt Lukáš Lattenberg mi vyložil, jak pečlivě sledoval, kudy tečou potůčky ze svahů, kudy voda zase odtéká pryč do skruže pod silnicí. A pak už roklinu stačilo doslova uklidit, vyhloubit tůni, postavit dřevěné chodníky a vysázet vrby a ze zanedbaného místa je park plný vody. Podle dřevěného vodníka nad tůní dostal název Ladův park.
0: Marto, dá se říct, že to samé je i jinde v Ostravě?
1: Určitě platí to, že je dobré sledovat, kde je voda přítomná přirozeně a následnými úpravami jí jen pomoct zadržet. Kdyby se totiž voda někam jen uměle dodala, tak prostě v horku vyschne. A ve městě, jako je Ostrava, je různých dříve přehlížených míst docela dost. Jen za poslední 3 roky můžeme zmínit cestu vody v Bělském lese, což byl taky dřív takový močál, a teď po úpravách je z toho příjemné místo, kde se dá chodit mezi tůněmi a prameny po dřevěných chodnících a hlavně je tam i v horku o několik stupňů chladněji než v sídlišti nad ním. Mokřad v Hrabové, další čerstvý příklad. Mokřad tam byl, ale zarostlý a nepřístupný. Teď se tam místní chodí chladit, když je horko, a můžou tam i příjemně posedět. Podobné je to v Krásném poli, tam připravují soustavu 14 různě velkých přírodních tůní a nový mokřad. Připomenu taky biotop na sídlišti v Hrabůvce, ten v místě zadržuje dešťovou vodu, aby den neodtekla do kanálu a ochlazuje celý ten rozpálený panelový vnitroblok.
0: No a zajímá mě samozřejmě, jaké jsou další plány. Mají třeba ostravští městští zahradníci podobné plány proměnit i další místa?
1: No, když to řeknu trochu s nadsázkou, tak v pondělí promluvil premiér země o suchu a ve středu otvírají v Ostravě nový park plný vody, ale tak to samozřejmě nefunguje. Všechny tyhle úpravy se plánují roky. Budování ochlazovacích míst svědčí i možnost čerpat na to evropské dotace. Město Ostrava využívá i peníze z Fondu životního prostředí, do kterého přispívají průmyslové podniky a taky řidiči, kteří platí pokuty za špatné parkování. No a na novou zeleň přispívají i zákazníci reuse centra odpadářské společnosti OZO. Z těch avizovaných akcí už víme o plánu na další mokřad v Hrabové a taky, že v Bělském lese se rozšíří soustava tůní, která zachytí dešťovou vodu tak, aby zase v lese zůstala a neodtekla do kanálu. A u řeky Lučiny v Radvanicích je naplánovaný ještě jeden další přírodní park, který bude taky umět dobře zadržet vodu.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová. Marto, díky za všechny detailní informace.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Elán v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava dohrála a dospívala. My už teď míříme do Frýdku Místku v létě. Místní zámek totiž navštíví množství turistů, a to zejména rodin s dětmi. Záměrně si vyhlídnou takovou prohlídku, aby bavila nejen dospělé, ale také děti. Na co průvodci tradičně sází, tak to zajímalo i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou.
1: Máme tady mnoho různých kostýmů, různých barev. Každá vlastně průvodkyně má svůj kostým, dá se říci, a každý průvodce má taky svůj kostým, takže si to vždycky rezervujou jakoby předem a potom vlastně celé prázdniny mají ten svůj oblíbený.
2: Markéta Cihelková mi ukazuje v tajné místnosti, kam návštěvníci nechodí a kde vy máte uloženo vše potřebné, co je nutné pro provoz zámku. Máte tady uloženy kostýmy a kostýmní prohlídky, to je výsadou každého léta na zámku.
1: Ano, je to už taková naše tradice, kdy vlastně každý prázdninový víkend návštěvníky zámkem provedou vlastně urozené hraběnky a mladí šlechtici právě v kostýmech.
2: Jsou ty prohlídky i něčím jiným zajímavé, než pouze v tom, že průvodci jsou v kostýmech?
1: Přes to léto vlastně ta prohlídka toho zámku je ozvláštěna o to, že se chodí na tu vyhlídkovou věžičku Gloriet, z které je krásný výhled na Frýdek-Místek, na okolní Beskydy, když je hezké počasí, a také na baziliku Panny Marie, a také se v letě chodí do ledovny v zámeckém parku.
2: Nicméně myslíte o víkendech i na děti. Ty nejenže potkají tady pravé prince a princezny, ale taky jste jim připravili speciální pátrací hru.
1: Každý prázdninový víkend ve 2 hodiny máme speciální pátrací hry připravené výhradně pro děti. Je to vlastně trošku jiný koncept než bývalé dětské prohlídky. Je to taková interaktivní prohlídka, kdy děti plní různé úkoly, pracují ve skupinkách a snaží se vlastně odhalit tajemství Frýdeckého zámku a pátrají po ztracených mincích.
2: Prozradíte teď posluchačům, jaké je to tajemství, anebo opravdu musí přijít?
1: To si musí každý přijít vyzkoušet a vlastně rozluštit sám na vlastní kůži.
2: Rezonují tyto prohlídky kostýmované, anebo i pátrací hra mezi návštěvníky? Chodí vám sem třeba opakovaně, nebo spíše jsou to turisté, kteří si prostě takhle jako vyhlídnou na webu tuto speciální příležitost?
1: Spíše se opravdu jedná o ty turisty, o ty prázdninové výletníky, kteří vlastně jsou tady na dovolené a právě hledají něco zajímavého, něco atraktivního, takže ty kostýmové prohlídky jsou jasná volba. A ty dětské prohlídky, my se snažíme vždycky 2-3 roky držet stejné téma a potom kolegyně vytváří úplně nový program, novou prohlídku.
2: Pátrací hra po ztracených zlaťácích není jediná aktivita pro děti, kterou vy tady nabídnete, protože když už někdo navštíví Frýdek-Místek, tak projít si pouze budovu zámku by byla velká škoda. Může se vydat taky do blízkého okolí, zejména parku, a tam jste také něco připravili, mám-li pravdu?
1: Přesně tak, zde máme připravenou vlastně hledací hru Hledání kozlíka Barnabáše. To je taková venkovní aktivita, která probíhá za každého počasí a ta vlastně návštěvníky provede zámeckým parkem, seznámí je s faunou a florou a více je takhle seznámí s tím naším prostředím.
2: Pokud se chystáte na výlet do Frýdku a chtěli byste tady strávit nějaký čas, kolik tak přibližně času si rezervovat o těch prázdninových víkendech?
1: Záleží, kolik toho návštěvníci chtějí stihnout, ale minimálně hodinka na jednu tu prohlídku, prohlídkovou aktivitu, anebo alespoň půl hodinka na tu aktivitu v parku.
2: Dodává programová pracovnice Muzea Beskyd Markéta Cihelková. Z Frýdeckého zámku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: A na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mám pro vás také jednu zajímavost. Věděli jste třeba, že Venuše se otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Způsob rotace Venuše se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Více informací k tomuto tématu najdete třeba na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová, za chvíli i kapela Krištof na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. My teď ale míříme na Třinecko. Obec Bystřice má totiž jednu opravdu speciální uličku. Je plná fotografií z popisky a má název ulička Karola Kalety. Právě tuto osobnost představila redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové pracovník místního muzea a informačního centra Jan Michalík.
1: Pan Kaleta byl významný bystřický fotograf a nejenom bystřický, ale i celoregionální tady Těšínského Slezska. Narodil se ještě v době Rakousko-Uherska 15. června v roce 1906 a letos v době, kdy by slavil 120-leté narozeniny, jsme tady otevřeli pro lidi nejenom z Bystřice, ale i ze širokého okolí uličku pana Karola Kalety k jeho poctě a k připomenutí jeho neskutečného mistrovského umu, což byla fotografie v té době.
2: Byla ulička vybrána zcela náhodně, nebo třeba tady někde stával domek nebo ateliér pana Kalety?
1: Právě, že to nebylo úplně náhodné. Pan starosta Roman Vrubel s paní Irenou Tichou, která vlastně vybírala tyto fotografie z obrovského depozitu pana Kalety s panem Vrublem, vybrali toto místo, protože za prvé je frekventované, je to v místě, kde chodí děti a lidé na bazén, tady ve školském areálu, je to na plotech místní české mateřské školy a polského předškola. Pomyslné je i to, že necelých 100-200 metrů od tohoto místa pan Kaleta měl svůj ateliér, který už v současné době bohužel nestojí, ale je tady zachycen i on ve svém ateliéru a je tady k první uvítací tabule v českém i v polském provedení o tom, kdo to byl pan Karol Kaleta, čím byl, co všechno dělal a proč si vlastně zasloužil tak velkolepé připomenutí na své 120. narozeniny. Pan Kaleta zemřel v roce 1998.
2: A to, že tady měl ateliér, tak dokládáte taky pár snímky, které jsou ateliérové, ale nad čím já jsem žasla, protože poctivě jsme si každou fotografii teď společně prošli, tak je, jak dokázal zachytit život na horských samotách, každodenní život tady těch tvrdých gorolů i proměny architektury vlastně, tak v tom je jeho obrovské bohatství. Vnímáte to také tak?
1: Ano, on i když v době, kdy byl mlad a fotil po horách osady, lidi při práci na poli, salaše, horské chaty a všechno s tím spojené, tehda to bylo ještě běžné, tak jak my běžně sedáme do auta a někde jedem, tak to byl všední svět, ale dneska tento svět působí velmi nevšedně a vzácně, protože v současné době už ten svět neexistuje a vlastně díky těmto fotografiím se můžeme pomyslně kouzelným prstenem vrátit o 100 let zpět a můžeme ty místa, když je známe v současné době, porovnat a rozjímat na tom, jak se ten svět za tak krátkou dobu, za pár generací vlastně proměnil, změnil k nepoznání.
2: Fotky jsou v obdivuhodné, opravdu zdůrazňuji obdivuhodné technické kvalitě. Je to zásluha nějakého dodatečného vylepšení nebo skutečně měl tak kvalitní fotoaparát a tak dobrou ruku a tak dobré fotografické oko, že to všecko zvládnul na první dobrou?
1: Právě proto tady k tuto uličku pana Karola Kalety máme, protože i ty publikace Beskydy hory a lidé byly vydávány ještě v době, než vlastně vznikla nějaká umělá inteligence a už tehda ty fotky byly velmi kvalitní a jsou to opravdu originály z depozitu už dnes nežijícího pana Henrika Vavrečky a vlastně pan Kaleta měl opravdu talent, protože kdo tuto výstavu zhlédne, tak opravdu žasne nad tím neskutečným provedením těchto černobílých fotografií, které se můžou i poprat s dnešním digitálním světě ve své kvalitě.
2: A jeden panel určitě zaujme mezi jinými, protože je v barvě vyvedený a autory fotografií jsou děti tady z místních polských základních škol. Tak jak k tomu přišlo, že přispěli vlastně do této venkovní výstavy?
1: Ano, my jsme tuto soutěž rozeslali do českých i polských škol, tady k odborům Bukovce po Vendrini, což jsme takhle nějakým způsobem zhodnotili, že to je ten rejon, kde vlastně fotil ten pan Kaleta od Gýrove po Javorovi a Prašivou. A tak vlastně se do toho zapojilo 30 dětí z 5 škol s polským jazykem vyučovacím z Bukovce, tady z Bystřice, z Hradku a z Jablunkova. A na jednom panelu můžete zhlédnout 5 oceněných fotografií.
2: Dodává Jan Michalik z Bystřického informačního centra. Z uličky Karola Kalety, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Ministr Klempíř vyjednal peníze pro muzea i živou kulturu. Částku zatím neuvedl. Podrobnosti ty ale přidáme určitě. Přidáme vám je za 5 minut. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás bude mít Lucie Kociánová, která celé dnešní odpoledne zprávy připravuje.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministr Klempíř vyjednal peníze pro muzea i živou kulturu. Přesnou částku neuvedl. České dráhy zachovají posílené vlaky Supercity mezi Opavou a Prahou. Město Albrechtice opravuje družinu tamní základní školy. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministryni Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
4: Kultura rozhodně nebude bita, máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
2: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř s Schillerovou nemluvil. Mezi Opavou a Prahou budou i po prázdninách jezdit každý týden 4 vlaky Supercity Opavan. Dodatečné spojení ve čtvrtek z Prahy a v pátek z Opavy České dráhy prodlouží i po návratu dětí do školy. Potvrdila to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
5: Původně byly tyto spoje zavedeny pro letní sezónu. Po vyhodnocení provozu se České dráhy rozhodly zachovat vedení těchto spojů i po skončení letních prázdnin. Vedle těchto spojů budou i nadále bez omezení pokračovat pravidelné vlaky SC Opavan, které jsou zavedeny až do konce aktuálního jízdního řádu.
2: Z Opavy do Prahy bude tedy možné jet přímým vlakem v pátek dopoledne i v neděli odpoledne. Naopak z Prahy do Opavy ve čtvrtek a v pátek odpoledne. Základní škola ve městě Albrechticích bude mít zrekonstruovanou družinu. Město se pustilo do oprav všech tří oddělení. Součástí modernizace je třeba nový nábytek, elektroinstalace, ale i spotřebiče. Děti budou mít k dispozici například interaktivní tabule nebo tablety. Práce budou hotové do konce srpna.
6: Součástí projektu je taky stavba plošiny pro vozíčkáře. Ta zajistí bezbariérový přístup do opravených prostor a do budoucna zpřístupní také další učebny v této části školy. Radnice se tak snaží postupně odstraňovat bariéry ve školní budově. Z města Albrechtice Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Mezinárodní porota degustátorů dnes večer vyhlásí vítěze soutěže Vinař roku. Do finálového kola se dostalo 8 vinařů z Česka a jeden ze Slovenska. Celkem se do soutěže zapojilo 70 vinařství se skoro 670 vzorky vín. Slavnostní gala večer začíná na pražském Žofíně v 7 hodin večer. Minulý rok v soutěži zvítězilo vinařství Volařík z Mikulova.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Zítra ráno a dopoledne pak očekáváme místy polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky a ty mohou být i silné. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupají na 26 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Porubě je uzavřena část ulice Hlavní třída, a to v úseku od křižovatky s ulicí Nálepkova až po kruhový objezd. Tak s tím počítejte a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemné odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Po 15. hodině se dovíte třeba i to, jaké změny čekají nemocnice v Rýmařově nebo v Bruntálu. Podrobnosti tedy za chvíli. V polovině hodiny se budeme věnovat jednomu sympóziu sochařskému. Sympóziu, které v Plesné údajně končí. Proč? Řekneme také. No a v druhé půlce hodiny pravidelná rubrika Zámecké léto a František Kinský a jeho jeden tip na návštěvu šlechtického sídla chybět také nebude. Olga Lounová, Vladimír Mišík nebo Beatles, to už je muzika pro nejbližší minuty. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se teď budeme věnovat rekonstrukcí budov i novým prostorům. To vše čeká nemocnice v Bruntálu i v Rýmařově, které spadají pod Moravskoslezskou nemocnici Krnov. Vedení chce totiž investovat do jejich rozvoje. Nedávno například otevřela nová zubní pohotovost v Bruntálu a přibyly i nové prostory. Více už ale řekne v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktor Adam Tomáš, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Je to tak a není to vlastně jediná věc, která se v Bruntálu změnila. Kvalitnější vybavení má například i oční ambulance. Jde třeba o nový přístroj na optickou koherentní tomografii. Je to takové rychlé vyšetření očí, při kterém se pomocí světelného paprsku vytváří detailní obraz vnitřních vrstev sítnice a zrakového nervu. Slouží třeba u diagnostiky zeleného zákalu a jiných onemocnění. Po rekonstrukci jsou i samotné prostory ambulance a nový je i nábytek.
0: Adame, jaké nové prostory přibyly právě bruntálské nemocnici?
1: Vedení přikoupilo takzvaný Krček. Jde o budovu, kde dříve působili ambulantní specialisté a lékárna. V nasledujícím období nemocnice plánuje zadat studii a posoudí několik variant dalšího postupu. Může to být třeba rekonstrukce stávající budovy, výstavba nové nebo využití modulární stavby. Projektová dokumentace má přijít na řadu v roce 2027 a samotná stavba o rok později s tím, že úplně hotovo bude v roce 2029. Co ještě čeká bruntálskou nemocnici, tak je havarijní oprava střechy nad operačními sály a jednotkou intenzivní péče.
0: Zatím jsme se bavili pouze o Bruntálu. Co čeká Rýmařov?
1: Tam půjde o úplnou rekonstrukci budovy C. Předtím je ale třeba přesunout některé zdravotnické provozy do vedlejší budovy. Stěhování se týká ambulance rehabilitace, včetně sociálních a ošetřovatelských lůžek, aby nemocnice dále pokryla rozsah poskytované zdravotní péče. Samotná rekonstrukce budovy C má začít na přelomu letošního a příštího roku. Po jejím dokončení vznikne vlastně nové pracoviště s 12 sociálními lůžky a 23 lůžky následné dlouhodobé péče. Nové zázemí dostanou pacienti i zaměstnanci. V příštím roce má v Rýmařově začít i celková rekonstrukce stravovacího provozu v nemocnici. Půjde o součást kritické infrastruktury. Nové zázemí může sloužit jako záložní stravovací provoz pro všechny provozy Moravskoslezské nemocnice Krnov v případě nějaké mimořádné události, třeba při povodni.
0: Říká v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktor Adam Tomáš. Adame, díky a loučím se. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala unikátní operace kýly E-Milos. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Haló, haló, veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Letošní ročník byl posledním v historii Mezinárodního sochařského sympózia v Ostravě Plesné. Přímo uprostřed parku tak mohli lidé několik dnů i v červenci pozorovat práci 11 sochařů ze 4 zemí. Ostravský výtvarník Antonín Gavlas však oznámil, že s organizováním tohoto sympózia končí. Plesná už je plná soch, vysvětlil a dodal, že také příprava sympózia už je pro něj náročná. Za posledním ročníkem se 73letý umělec ohlédl společně s redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava s Ivou Havlíčkovou.
1: Tak další ročník sympozia v Plesné je za námi, nebo za vámi. Já mluvím s organizátorem Antonínem Gavlasem, sedem si tady na lavičku. My jsme tady vlastně uprostřed těch nových uměleckých děl. No, jak jste spokojen s tímto ročníkem?
2: Bylo to náročné organizačně a i tak materiálově, tak, ale povedlo se. Myslím si, že všech 10-11 vlastně vzniklo slušných, že i tady místní obyvatelé chodili a byli spokojeni, líbilo se jim to, tleskali nám.
1: Tleskali vám, no, materiál svítí do dálky, je to bílý mramor, dovezený, myslím, z Jeseníku.
2: Ano, je to jesenický mramor, většina tady je bílých supíkovických mramorů, ale máme tu i černé, nebo takové žilkované, a ty jsou z jiné strany Jeseníku, z Horní Lipové. Ale všechno jsou to krásné kusy, krásné mramory. Když byly přivezené jako hrubé šutry, když to tak řeknu, tak to opravdu nevypadalo nějak krásně, ale každý ten sochař to nějak pojal a něco vzniklo krásného.
1: My se pak budeme podívat blíž k tomu vašemu konkrétnímu dílu, ale je pravda, že to je materiál, který asi vydrží léta, že ty sochy budou krásné dlouho.
2: Měl by pár tisíc let vydržet, no, to je pravda.
1: No, co vzniklo, co kolegové vaši, říkal jste, že vás tu byla desítka sochařů, co jste vyrobili, jaké náměty tady třeba převažují?
2: Víte, co, byla nás tu jedenáctka, i když jsem s tím neplánoval, měl jsem neplánoval na deset sochařů a právě tím, že to je zaštítěno Visegrádským fondem, tak měly být dva z Maďarska, dva ze Slovenska, dva z Polska a 4 od nás. Bohužel jeden Slovák nemohl přijet, takže vlastně jsem sehnal náhradu z Čech, ale ta náhrada přijela dvojmu, jako ještě vzal kamaráda, jakože mu bude pomáhat, ale nakonec se tu nechal ještě jeden kámen, takže vlastně jsem udělal 11. účastníka, je tady vlastně 11 soch.
1: A ta témata?
2: Víte co, témata, některá sympozia vypisují témata, jako voda nebo vítr nebo něco. Já jsem ty témata nevypisoval, protože každý ten sochař má nějaký svůj styl, má svůj systém práce a vlastně jsem to nechal na nich. My jsme si předtím prošli Plesnou, kde už několik desítek soch vlastně stojí, ale některé se zase musí nahradit, protože když to řeknu z jiné strany, vlastně my jsme zpočátku dělali ze dřeva a je už to 20 let, co některé dřevěné sochy v podstatě už mají svůj život za sebou, už buď odehnili nebo se nějak poničili, takže my vlastně asi 5 starých dřevěných soch musíme nahradit tady těmito kamennými, takže vlastně už to místo je dané, takže oni si vlastně našli místo, kam ten svůj kámen potom umístí a podle toho se trochu orientačně jako přizpůsobili, ale jak říkám, každý má svůj styl a každý to pojednal ze svého hlediska a já teď s architektem a se starostou a s jinýma budeme ještě chodit po Plesné a budeme rozhodovat nebo vymýšlet, kam co dáme, i když polovička tak zhruba nastíněna už je.
1: Je pravda, že když jsem přijížděla sem, tak jsem si všimla například té sochy dřevěné Plavce nad potokem. Ta je hodně výrazná, zajímavá.
2: Ano, to už vznikla v tom prvním sympoziu, už v roce 2005 jsme měli vlastně první ročník a to jsme opravdu dělali ze dřeva. A právě ten Plavec už je bohužel druhá kopie, už vlastně ten už zhnil po 10 letech a ten už tam je jako druhá kopie toho.
1: To by byla škoda, kdyby zmizela, ta tam opravdu sedí nad tím potokem.
2: A už uvažujem, že pokud by musel dělat třetí, tak už se udělá z nějakého laminátu nebo z nějakých plastických mod, aby to opravdu vydrželo, protože ten Plavec visí nad řekou, takže ta vlhkost se stráží, ať je zima nebo léto, tak vždycky je obalený buď rosou nebo jinovatkou a dostává do těla.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava výtvarník Antonín Gavlas. No a po písničce prozradí třeba i to, jak sochařům znepříjemňovalo práci vedro.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tradice mezinárodních sochařských sympózií v Ostravě Plesné, ta začala v roce 2025 a tak do ulic, parku i k zastávkám v tomto ostravském obvodu, ale třeba i v jiných částech města přibylo za ta léta konání sympózia desítky soch. Jak říká organizátor tohoto sochařského sympózia Antonín Gavlas, v Plesné je tak vyšší počet soch na množství obyvatel široko daleko. On sám na festivalu vytvořil sochu, která bude stát při vjezdu do tohoto obvodu.
1: Ten nápad už jste měl v hlavě předtím, nebo opravdu jste přišel, viděl jste ten kámen a dostal jste tu myšlenku?
2: Ne, víte co, když socha dostane nějakou zakázku, tak dělá na tu zakázku. Když dělá jako volnou tvorbu, tak dělá podle toho, jak už má ten svůj styl, jak se už prostě leta nebo desetiletí něco tvoří. Ale tady na těch sympoziích to vlastně hrozně závisí na tom materiálu, který dostane, který vybere. Já jsem přivezl nějaké kameny z lomu jesenických a každý kamen je jiný. Jeden byl placatý, druhý byl šišatý, jeden špičatý, druhý zase spíše jakoby ovál, jeden bílý, druhý žilkovaný. A ti sochaři, jak přijížděli postupně, tak si každý vybral ten svůj a ten si nechal a tam si našel to svoje téma nebo tu svoji myšlenku a dá se, že to povedlo, že to každý tak nějak už k tomu jako měl jakýsi cit, jako nějaký vztah k tomu kameni v tom duchu, jak sám pracuje.
1: No jak se vám tady tvořilo v Plesné, říkal jste, že divácká odezva byla prima, že vám lidé tleskali, ale nevím, jestli jste netvořili zrovna v té vlně těch veder.
2: No bylo to hrozné, fakt, že ten první týden jsme tady měli skoro 40 teploty a když máte na sobě jako v podstatě těžký pracovní oděv na hlavě, brýle, kuklu, sluchátka, různé masky dýchací a teď na vás pere slunko a musíte dělat s těžkou 10-kilovou bruskou, tak to fakt nebyla sranda, ale chlapi to zvládli, oni jsou jako zvyklí, v podstatě byli to profesionální sochaři, kteří jsou takto zvyklí dělat. Někteří jezdí třeba někam do Dubaje na nějaké sympozie a tam to mají možná ještě horší.
1: Tak to jste museli zhubnout a vypít hektolitry vody tady.
2: To ano, to teda jsem fakt nakoupil mnoho minerálek a pořád se doplňovala voda. A já to pozoruju, že mám o dvě dírky na opasku méně než předtím.
1: Říká Antonín Gavlas, výtvarník a jeden z organizátorů nebo organizátor sympozia, sochařského sympozia v Plesné. A pak už přijde čas na odpočinek.
2: Pak už teda doufám, že si začnu malovat, protože já jsem taky tak napůl malíř, napůl sochař, napůl keramik, napůl smalter. A čekajme další úkoly ještě. No.
1: Takže vám to tam stojí v ateliéru, ty úkoly.
2: Ano, teď to tam čeká. I když mám třeba plno věcí na nějakých dalších výstavách. Jednu výstavu mám v Brně, druhou tady na Baňské. Ale už se chystám na další obrázky. No.
1: Bude další ročník sympozia v Plesné?
2: Ne, určitě ne. Určitě nebude to poslední, protože je s tím tolik práce, tolik starostí kolem toho, že není jenom tvorba, je to zajištění přívodu elektřiny, přívodu vody, přívoz materiálu, odvoz, přívoz a pořád něco. No. A v podstatě už Plesná je plná. Plesná, kdybychom tady dělali soutěž obcí, kde má největší počet soch na počet obyvatel, tak to určitě Plesná vyhraje tady v široko dalekém okolí a my vlastně tímto tu Plesnou už jakoby doděláme, dozdobíme a možná ještě pár soch zbyde. Třeba i z těch minulých ročníků jsme dávali sochy do Mariánských hor, dávali jsme na Báňskou, dávali jsme do nemocnic, dvě sochy jsou ve fakultní nemocnici, dvě sochy jsou v nemocnic na Fifejdách, tak když tady tam jedna nebo dvě sochy bude, tak se zase ještě takové nějaké místečko snad najde, ale Plesna už další sochy nebude mít kam dát, takže to je určitě poslední. A navíc já už mám roky svoje, už to mám, už jsem z toho unavený, už toho mám dost.
1: Tak dodává Antonín Gavlas z Ostravy Plesné, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Stejně jako v loňském roce, tak i letos patří prázdniny ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zámeckému létu. A tak vás zveme pravidelně k návštěvě památek, které jsme loni nestihli navštívit. Kam to bude tentokrát, to ví náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta besta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santýně.
4: Máme tady Santýnyho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciáku.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santýny stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zákon o znovuzavedení elektronické evidence tržeb se vrací do sněmovny. Proč, řekneme za chvíli. Podrobnosti za 4 minuty uslyšíte v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 16 hodin. Po 16. hodině to už je čas pro humoriádu. Hostem té dnešní s datem 19. srpna by měla být Saskia Burešová. Příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministryně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. V Lázních v Jeseníku přibyly 4 případy nákazy střevní chřipkou. Špatný stav vozovky vyřadil z provozu zastávku v Havířově Podlesí. Zítra bude oblačno, teploty až 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na zhruba 50 tisíc korun ročně. Schillerová změny odmítá.
2: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
0: Další test potvrdil výskyt noroviru u klientů Priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Autobusy v Havířově Podlesí ode dneška nezastavují ve směru do města na zastávce zdravotní středisko. Důvodem je havarijní stav povrchu silnice. Zastávku standardně obsluhuje 6 linek autobusů, pro které teď náhradní stanoviště zajištěné není. Výluka má podle dopravce Transdev Slezsko skončit v úterý 25. srpna. Nové elektronicky polohovatelné postele má nemocnice v Bohumíně. Město za vybavení, včetně matrací a nočních stolků, zaplatilo 3,5 milionu korun. Určené jsou pro dlouhodobě nemocné, kteří tráví v nemocnici několik týdnů i měsíců. Zdravotníkům ulehčí manipulaci s pacientem, dodává mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.
4: Nové sestavy zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zamíří na oddělení dlouhodobé a následné péče, kde se zdravotníci starají o osoby po komplikovaných úrazech, operacích a závažných onemocněních. Tento typ má elektrické nastavení výšky celé konstrukce a také sklonu zádové a nožní části.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupají na 26 až 30 a na horách naměříme okolo 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je uzavřena část ulice Občanská. Uzavírka potrvá do 21. srpna, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
5: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
1: Humor jáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byly takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, v mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídám mu, ale vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné,
1: víc neznámé.
0: Ano, ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hůčku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a my
0: se
1: kamarádíme,
0: takže hezkým ano. Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešov. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: my jsme si to říkali.
2: To jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam
5: tak
2: určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý
6: vás.
3: Den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Protože jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, tam jsem vystupovala kdysi.
7: Ano.
2: A zanechala stopu, Sasně.
7: Dáme si...
2: Ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tady volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Dám vám pane. Revoz Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přeji si vklčování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná Hadime. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda, to bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoutalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama k poctě zbraň. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jdu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Vidím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečem to To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že několikrát nedělej to, hele. Já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a o mě není... tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači? Petr Novotný tentokrát o sportu by to bylo zase z jiné strany úplně. A nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rockový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04 nebo zavolat na telefon 731.

0: 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré ano, odpoledne. Halo, halo.
1: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saskii Burešovou.
2: Dobrý den.
1: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
0: Mm-hmm. Děkujeme, máme dobře. Zapsáno, díky. Naslyšenou. Dobrý den.
3: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Zasky, že je pořád stejná.
0: Saský Jů jste měl díky. Říct po vašem.
2: Děkuji,
0: hezky. Lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
0: Děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Já vás taky.
5: A samozřejmě i vás, Pavle.
0: Já
5: a
0: taky.
5: Já bych si přál paní Růžičkovou.
0: Zapsáno. Mějte se hezky.
2: Je to jasný.
0: Ještě ne.
2: No už
0: ještě
2: tak
0: vydržte.
2: Tuším.
0: Dobré
2: tuším.
0: Odpoledne.
6: Já ještě taky bych prosila Bčko.
0: Ano.
6: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
2: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
0: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
2: Děkuju.
0: Tak děkujeme.
6: Naslyšenou.
0: Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, hezké odpoledne. Vám, Pavle.
0: A slumíme rádio trošku, prosím. Už? Dobře.
7: Ano, už se stalo. Bezva. A srdečně zdravím paní Sasky.
2: Ano,
7: kterou
2: děkuji.
7: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu, ať se vám daří. A vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
0: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme.
0: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další aha. hlasy, až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím vás oba vás ráda poslouchám.
0: Děkujeme.
8: Často se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
0: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
2: tak
0: cestování.
2: Tak šťastnou cestu.
0: A?
8: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
0: Vám ji připomíná.
8: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
2: Tak to mám radost.
0: Tak.
8: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
0: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
2: Děkujeme.
0: Mějte se hezky.
2: Naschledanou.
0: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každý mu říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. To byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
3: No to taky. A hlavně, taky to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom
2: měli? Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky vědma. Ona báječně hádala z Logru, ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka. Ten už se často nedělá, ale domácí je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila. Teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte? Vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady je Eva
3: Schodová. Ano. Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou. Vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás.
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Saskiu Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Půdní sucho letos trvá v Česku rekordně dlouho, nejhůř je na tom jižní a střední Morava. Stavební úřad povolil demolici haly Tatran v centru Ostravy. Krnov má nový mural pod železničním mostem na ulici Albrechtická. Zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku. Informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. A tam půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
4: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
3: Půdní sucho by teď mohly alespoň částečně zmírnit očekávané srážky do konce týdne. Už zítra meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet i vydatné přívalové deště. Ostrava může zbourat halu Tatran. Stavební úřad vydal povolení k demolici. Hala pro sport a kulturu má ustoupit plánovanému rozšíření silničního průtahu na Místecké ulici.
5: Termín bourání Tatranu ještě není znám, není jasné ani to, kdy začnou stavební práce na silnici. V úzkém místě ji silničáři chtějí nejen rozšířit, ale taky zahloubit. Nad ní je v plánu zastřešení pro pohodlný přístup chodců do centra města. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Město Albrechtice na Bruntálsku opravuje družinu tamní základní školy. Součástí modernizace je třeba nový nábytek, elektroinstalace, ale i spotřebiče. Děti budou mít k dispozici například interaktivní tabule nebo tablety. Součástí projektu je taky stavba plošiny pro vozíčkáře, která zajistí bezbariérový přístup do opravených prostor. Práce budou hotové do konce srpna. Nový murál si teď můžou prohlédnout lidé v Krnově. Velkoformátová malba je pod železničním mostem na ulici Albrechtická. Lidé na něm uvidí třeba historický půdorys Krnova ze 17. století, nýtovaný most přes řeku Opavu nebo Cvilín. Chybí dokončit jen ochranná vrstva, říká autor muralu a slovenský umělec Josef Spodňák.
6: Že som si vlastne naštudoval nejakú tú históriu. Okamžite ma zaujala tá secesia. Okolo roku toho 1900, tak bol ten najväčší boom tých secesných budov a rôznych konštrukcií. Tak som si povyberal nejaké tie jednotlivé monumenty vlastne z tej histórie, ktoré ma zaujali. Ako bol napríklad ten most nad Opavou a tak ďalej.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Zítra ráno a dopoledne pak očekáváme místy polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, které mohou být i silné. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů. Přes den vystoupají na 26 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Porubě je dnes uzavřena část ulice Hlavní třída v úseku od křižovatky s ulicí Nálepkova až po kruhový objezd, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Také dnes stručně, jasně a přehledně o tom, co se v Moravskoslezském kraji stalo. Ředitelství silnic a dálnic zvětšilo a zmodernizovalo celostátní dopravní dispečink. Podrobnosti za chvíli. Město Odry to postavilo pod hřbitovem u řeky nové sportoviště. A zpravodajský souhrn toho dnešního dne, ten nabídneme už za chvíli s Lucí Kociánovou mnohem více po písničce. Teď už Věra Martinová a přání krásného odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil své členství ve fotbalové asociaci České republiky a etická komise FAČR s ním přerušila disciplinární řízení. Již dříve dostal 3milionovou pokutu a 12-letý zákaz působení ve fotbale. Wolf v vystoupení z FAČR dosáhl zastavení řízení na úrovni fotbalové asociace. Nadále ho však vyšetřuje policie. Až do poloviny září musí cestující vlaky mezi Ostravou a Prahou počítat se zpožděním. Správci železnic zahajují opravy trati na hlavním železničním koridoru, konkrétně mezi Pardubicemi a Kolínem. Místní spojení obstarají náhradní autobusy a všechny rychlíky se budou muset vejít na jednu kolej. Přes polovinu obsahu pouličních odpadkových košů v Třinci tvoří recyklovatelné materiály. Zjistili to zaměstnanci tamní odpadové společnosti při rozboru vyhozených odpadků. 21% tvořily plasty, následovalo sklo, často i zálohované lahve. Autobusy v Havířově Podlesí ode dneška nezastavují ve směru do města na zastávce zdravotní středisko. Důvodem je havarijní stav v povrchu silnice. Zastávku standardně obsluhuje 6 linek autobusů, pro které teď náhradní stanoviště zajištěné není. Výluka má podle dopravce Transdev Slezsko skončit v úterý 25. srpna. Nové elektricky polohovatelné postele má nemocnice v Bohumíně. Město za vybavení včetně matrací a nočních stolků zaplatilo 3,5 milionu korun. Určené jsou pro dlouhodobě nemocné, kteří tráví v nemocnici několik týdnů i měsíců. Zdravotníkům ulehčí manipulaci s pacientem. Město Odry postavilo nový sportovní areál. Multifunkční hřiště a horolezecké stěny vznikly na místě bývalého kluziště u řeky. Lidé si tam mohou jít kdykoliv, třeba i zacvičit do venkovní posilovny. Plocha není oplocená a nemá žádnou otevírací dobu. Město za výstavbu první části sportovního areálu zaplatilo přes 12 milionů korun.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pokračuje den v kraji a začínáme v Třinci. Co všechno lidé nejčastěji vyhodí do pouličních odpadkových košů? Tak to zkoumali pracovníci odpadové společnosti v Třinci. Chtěli totiž zjistit, jestli se vyplatí instalovat malé koše na třídění odpad, například na náměstích nebo v tamním lesoparku.
1: Velký černý pytel s číslem 3 právě putuje na třídící síto. Mezi plechovkami obaly od pití, nějakými menšími lahvemi od alkoholu, jsou i sáčky s exkrementy psích mazlíčků. To vás baví taková práce?
2: No.
1: Tady stojíte u dřevěného rámu se sítem, tam jsou oka velikosti typu
2: 2 cm. Vysypeme jeden pytel, ten reprezentativní vzorek. Pocitná frakce, vlastně to jsou ty menší kousky, které spadnou dolů, to zvážíme zvlášť. A na citnou frakci třídíme na komodity, jako je napojové kartony, plasty, papír, textil, elektro, sklo, kovy, prostě ty komodity, které se dají ještě využít.
1: Popisuje mi manažerka kvality a vzorkařka Lucie Němcová.
2: Tohle to veškeré, tenhle ten odpad končí na skládce. Jsou tam materiály, které se dají využít, zrecyklovat a je to škoda.
1: Popeláři svezli na sběrný dvůr celkem 20 košů z různých lokalit, jako je lesopark, dvě náměstí nebo okolí autobusových zastávek a taky ze sídlišť. Vzorky jsou očíslované, po vytřídění do krabic se obsah zváží.
3: Skleněný odpad ze vzorku číslo 2.
4: Ano.
3: 4 kila rovné.
4: Ano.
3: Papír 3,10.
5: Těch košů vlastně v Třinci je přes 200 kusů, takže se bavíme o nějaké jedné desetině, ale s tím, že pokud tady máme více náměstí v Třinci, jo, nějaké 4-5 náměstí, tak je velká pravděpodobnost, že to, co jsme vybrali dané dva náměstí, tak to samé bude i na náměstí třeba ve starém Třinci.
1: Říká jednatel společnosti Smolo Tomáš Ondrašek. Skoro 21% vyhozeného odpadu tvořily plasty, těsně následovalo sklo. Zhruba polovina obsahu malých odpadkových košů by tak v budoucnu mohla putovat ne přímo na skládku, ale k dalšímu dotřídění. O tom ale musí po podrobnější analýze rozhodnout městské zastupitelstvo. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude primář chirurgie nemocnice v Karviné. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala unikátní operace kýly Emilos. Jde o velmi šetrnou metodu, která umožňuje provedení zákroku bez nutnosti vstoupit do břišní dutiny. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Voxel ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, písnička V naší ulici. Teď už ale zůstáváme v Ostravě. Den v kraji pokračuje, kam svou pozornost zaměříme tentokrát. Ředitelství silnic a dálnic zvětšilo a také zmodernizovalo celostátní dopravní dispečing. Původní sídlo v Ostravě poblíž dálnice výrazně poničili povodně před 2 lety a budova ta už nezvládala další technické požadavky. Nové centrum v Ostravské Hornopolní ulici je už v provozu.
1: A vy jedete osobním, že jste říkal?
2: Jo, tak jeďte v tom levém, v pravém stojí ty kamiony, takže tam vůbec. A máte to tak taky na 10 minutek.
3: Na infolinku nového ostravského dopravního infocentra zrovna volá řidič, kterému houstne provoz před očima.
1: Chtěl pomoct, jel z Říčan na Pražský okruh a na D5, tak chtěl jenom vědět, jaké tam je zdržení a nebo nějakou variantu jinou.
3: Je takových dotazů hodně?
1: Ano.
3: Takových volání bylo od začátku roku už téměř 40 tisíc, včetně nouzové pomoci, když se auto porouchá přímo na dálnici. Právě sem do infocentra se zbíhají aktuální data od policie, hasičů, správců silnic, ze stovek kamer a přemění se například v pokyny v navigacích přímo v autech.
4: Spolupracujeme prakticky se všema navigacema, tady v České republice jsou provozu.
3: Potvrdil šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Nový dispečink sídlí v Ostravě na Hornopolní ulici. V původní budově u dálnice už to po více než 25 letech nešlo, zvlášť po předloňských povodních.
4: Centrum prostě muselo být evakuováno do náhradních prostor a způsobilo to samozřejmě značné problémy vůbec přepojením. Rozhodli jsme o tom, že musíme prostě přestěhovat. I teď máme záložní místo, kam jsme schopni kolegy přestěhovat a fungovat, ale doufám, že to nenastane, že tyto prostory tady budou dlouhodobě sloužit.
3: Odtud z celostátního dopravního dispečinku se dají ovládat také světelné dopravní značky, včetně přenosných, například u staveb a nebo v omezení provozu. A svou vlastní místnost tady má i rozhlasová zelená vlna. I tady v novém bude přímo u zdroje aktuálních zpráv ze silnic. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Ze starého betonového kluziště u řeky město Odry postavilo nový sportovní areál. Hned u cyklostezky stojí hřiště na basketbal a florbal a pak také celá řada prvků pro posilování celého těla. A to všechno za 12 milionů korun. A navíc jsou tam i dvě cvičné horolezecké stěny. Podrobnosti teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mně se to hodně líbí, protože je to konečně něco jiného, něco novějšího než od jiných hřišť tady v Odrách. Třeba moje skupinka někdy, jakože jenom tak se jako projít a jako tady jako nějak tak jako chillovat, dalo by se říci.
2: Karolína odsud bydlí nedaleko, zaujaly jí hlavně horolezecké stěny.
3: Jsou to takzvané bouldery, na kterých se leze bez lana, v jakési bezpečné výšce nad dopadovou plochou. Mohou mít různou obtížnost, takže si lezení mohou vyzkoušet začátečníci i děti, včetně těch menších, protože hřiště je od 3 let. Využití zde najdou i zkušenější lezci, protože ta obtížnost tady opravdu je simulovaná velmi dobře.
2: Říká Zuzana Orsáková, která má vznik celého areálu na starosti. Je tady taky nové multifunkční hřiště, kde se dají hrát různé sporty, od basketbalu až po badminton.
3: Protože ano, my tu máme v Odrách hřiště určené na basketbal a streetball, ale vždycky je tam nějaké ale. Buď to ruší veřejnost, nebo nemá ty dostatečné parametry, co se týká rozměru, nebo nám tam chybí 2 koše, máme je osazené třeba jenom 1 košem. Takže tady konečně mají ti basketáci ten prostor pro to, aby tady mohli dělat tréninky, zápasy, aby to mělo štábní kulturu i s tím nočním osvětlením, takže vlastně i večer, v noci, kdykoliv.
2: Tady ještě přibydou stromy?
3: Ano, tady přibydou stromy, protože máme nařízenou náhradní výsadbu, takže tady se nám ještě budou v průběhu podzimu, budeme pořizovat stromy.
2: S novým areálem přibyla k cyklostezce i nová stanice pro servis kol. Je poháněná fotovoltaickým panelem a je tady všechno nářadí pro základní opravu kola a taky kompresor pro dofoukání gum. Sportovní areál ale ještě není hotový. Na další stavební práce čeká radnice na povolení severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, říká nezávislá místostarostka Libuše Králová.
4: Tato organizace si vymínila podmínku dostavby až po rekonstrukci kanalizační řádu vedoucího v místě navrhovaných staveb.
2: Poté by v areálu radnice chtěla postavit další hřiště a prvky na cvičení. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Rekonstrukce budov i nové prostory. To vše čeká nemocnice v Bruntálu a také v Rýmařově, které spadají pod Moravskoslezskou nemocnici Krnov. Vedení totiž chce investovat do jejich rozvoje. Nedávno například otevřela nová zubní pohotovost v Bruntálu a přibyly také nové prostory. Detaily ty pro vysílání Českého rozhlasu Ostrava zjišťoval Adam Tomáš.
1: Není to vlastně jediná věc, která se v Bruntálu změnila. Kvalitnější vybavení má například i oční ambulance. Jde třeba o nový přístroj na optickou koherentní tomografii. Je to takové rychlé vyšetření očí, při kterém se pomocí světelného paprsku vytváří detailní obraz vnitřních vrstev sítnice a zrakového nervu. Slouží třeba u diagnostiky zeleného zákalu a jiných onemocnění. Po rekonstrukci jsou i samotné prostory ambulance a nový je i nábytek.
0: Jaké nové prostory přibyly právě bruntálské nemocnici?
1: Vedení přikoupilo takzvaný krček. Jde o budovu, kde dříve působili ambulantní specialisté a lékárna. V nasledujícím období nemocnice plánuje zadat studii a posoudí několik variant dalšího postupu. Může to být třeba rekonstrukce stávající budovy, výstavba nové nebo využití modulární stavby. Projektová dokumentace má přijít na řadu v roce 2027 a samotná stavba o rok později s tím, že úplně hotovo bude v roce 2029. Co ještě čeká bruntálskou nemocnici, tak je havarijní oprava střechy nad operačními sály a jednotkou intenzivní péče.
0: Co čeká Rýmařov?
1: Tam půjde o úplnou rekonstrukci budovy. Předtím je ale třeba přesunout některé zdravotnické provozy do vedlejší budovy. Stěhování se týká ambulance, rehabilitace, včetně sociálních a ošetřovatelských lůžek, aby nemocnice dále pokryla rozsah poskytované zdravotní péče. Samotná rekonstrukce budovice má začít na přelomu letošního a příštího roku. Po jejím dokončení vznikne vlastně nové pracoviště s 12 sociálními lůžky a 23 lůžky následné dlouhodobé péče. Nové zázemí dostanou pacienti i zaměstnanci. V příštím roce má v Rýmařově začít i celková rekonstrukce stravovacího provozu v nemocnici. Půjde o součást kritické infrastruktury. Nové zázemí může sloužit jako záložní stravovací provoz pro všechny provozy Moravskoslezské nemocnice Krnov v případě nějaké mimořádné události, třeba při povodni.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktor Adam Tomáš.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: pátek dopoledne bude v našem vysílání řeč o novojičínském Ondráškovi, který se s obrovským úspěchem vrátil z olympiády sborového zpěvu. Přivezl si hned 2 zlaté medaile. Atmosféru světových sborových her přiblíží sbormistr Ondrášku Boris Nikl. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další minuty už na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava patří rozhodně informacím o počasí, proto už vítám Václava Smolku z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji?
1: Týče oblačnosti, tak většinou jsme měli oblačnou oblohu, srážky se vyskytovaly spíš jenom výjimečně v podobě slabého občasného deště nebo teďka v těch odpoledních hodinách i slabších přeháněk. Teploty, tak ty jsou se dnes dostaly na hodnoty od 21 do 25 stupňů Celsia v těch maximech a vítr nám aktuálně vane mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Takový byl dnešní den, stále máme srpen, jak to bude pokračovat dále, jaká je předpověď pro noc a zítřek, jaké počasí budeme mít?
1: Tak v noci očekáváme většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přeháníky k ránu na jihovýchodě kraje, nelze vyloučit ani bouřku. Co se týče minimálních teplot, tak ty budou nejčastěji v intervalu od 21 do 17 stupňů, při slabším větru to bude kolem 15 stupňů Celsia a vítr ten bude většinou mírný jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra očekáváme ráno ještě a dopoledne místy i polojasno, jasno a jen výjimečně přeháněku nebo s malou pravděpodobností i bouřku, jinak bude převažovat velká oblačnost a potom hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytnou déšť nebo přeháněky, lokálně i bouřky a ty mohou být i silné s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a také přívalovými srážkami. Co se týče maximálních teplot, tak ty budou ještě vyšší než dnes, to znamená 26 až 30 stupňů, na horách kolem 21 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a jinak bude večer postupně slábnout.
0: Zítra tedy teploty do 30 stupňů, jak bude ve čtvrtek už víme, co pátek, případně víkend, jaké jsou vyhlídky?
1: Tak v pátek bude převažovat opět velká oblačnost, z počátku noci ještě s doznívajícím deštěm, ojedněle i bouřkami. Přes den se oblačnost částečně místy i protrhá a přeháníky se objeví spíš jenom lokálně, výjimečně i s bouřkami. Až teprve večer a v noci na sobotu budou srážky a bouřky opět četnější a ty mohou být opět i silné nebo i velmi silné. Minimální noční teploty budou od 18 do 14 stupňů, maximální denní od 23 do 27 stupňů Celsia a vítr bude slabý, jeho západní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat. V sobotu čekáme v noci ještě z počátku zataženost doznívajícím deštěm ojedněle bouřkami, v průběhu dne ale té oblačnosti bude většinou polojasno, jen na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytne přeháníka, večer potom té oblačnosti dál ubude až na skoro jasno. Minimální teploty budou od 17 do 13 stupňů, maximální den nejčastěji 22 až 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí nás čeká v těch dalších srpnových dnech. Za předpověď za tu dnes děkuji Václavu Smolkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Děkuji, hezký zbytek, ne, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji s datem 19. srpna. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám mimo jiné nabídneme nahlédnutí do míst, kde se v Ostravě vyrábějí tramvaje a vlaky za miliardy korun. Jde o společnosti Škoda Eková a Škoda Vagonka, zaměstnávající stovky lidí. Pracují pro zákazníky z celého světa a tak třeba z Ostravy míří tramvaje i do severských zemí. Zítra se zajedeme podívat také do česko-polského pohraničí, konkrétně do Českého Těšína, kde místní charita opravila azylový dům v Třanovského ulici. Ten je určený pro těhotné ženy, matky, ale také pro ženy, kterým úřady děti odebraly a oni se připravují na to, že se o ně budou znovu starat sami. A ještě jedno téma k zítřejšímu vysílání. Zajímat se budeme i o městskou část Ostrava Radvanice. Za necelý rok se tamní zarostlá rokle, u hlavní silnice totiž proměnila v nový park plný vody. Krajinářští architekti využili dešťovku stékající z okolních svahů, vyhloubili tůň, ovšem detaily už zítra. Ty přidáme rozhodně ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek je to vše. Přeji krásný podvečer, den v kraji končí, ale naše vysílání samozřejmě dále pokračuje. Teď třeba s kapelou Elán. Pěkný podvečer přeji.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministr Klempíř vyjednal peníze pro muzea i živou kulturu, přesnou částku neuvedl. Provoz na ostravské dálnici budou hlídat světelné značky. Město Albrechtice opravuje družinu tamní základní školy. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministryni Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
4: Kultura rozhodně nebude bita, máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
3: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř s Schillerovou nemluvil. Dopravu na dálnici v Ostravě a na přivaděčích budou v budoucnu hlídat dálkově řízené světelné značky. Aktuálně by měly reagovat na hustotu provozu a informace přenesenou i do navigací. Potvrdil to šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Takzvané mobilní liniové řízení je v plánu také v oblasti Pražského okruhu a na obchvatu Brna.
5: Takže to jsou takový příklady, který bychom skutečně chtěli jako pomocí těch navigací přidat i toto mobilní liniové řízení a myslím, že je velmi důležité hledáme na to omezování rychlosti v době těch dopravních špiček, protože to fakt pomáhá ke zvýšení plynulosti.
3: Dálkově řízené světelné tabule bude ovládat Národní dopravní informační centrum. Podle silničářů se s tím opatřením počítá až po roce 2030. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. Základní škola ve městě Albrechticích bude mít zrekonstruovanou družinu. Město se pustilo do oprav všech tří oddělení. Součástí modernizace je třeba nový nábytek, elektroinstalace, ale i spotřebiče. Děti budou mít k dispozici například interaktivní tabule nebo tablety. Práce budou hotové do konce srpna.
6: Součástí projektu je taky stavba plošiny pro vozíčkáře. Ta zajistí bezbariérový přístup do opravených prostor a do budoucna zpřístupní také další učebny v této části školy. Radnice se tak snaží postupně odstraňovat bariéry ve školní budově. Z města Albrechtice Adam Tomáš, Český rozhlas. Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Zítra ráno a dopoledne pak očekáváme místy polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den pak vystoupají na 26 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě počítejte se zdržením na Rudné ulici u sjezdu z Plzeňské ve směru na Porubu. Na silnici je spadlý strom.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V
7: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Nás čeká ostravská rozhlasová rodinka, písničky na vaše přání. A to už za malou chvíli, druhá půlka hodiny. Ta ale patří lidové muzice, pravidelné hodince nazvané Hudba země. Tu pro vás připravuje Jan Rokita. Já k tomu všemu přeji příjemný poslech

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo dnes slaví? Svátek má Ludvík, tak Ludvíkům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 19. srpna a máte důvod k oslavám narozenin. A pojďme i k přáním, která jsme od vás dostali, ať také udělají radost dnešním oslavencům. Vážená redakce, prosíme o písničku k narozeninám. Dnes, tedy ve středu 19. srpna, slaví narozeniny paní Ludmila Blinková, aktivní členka klubu důchodců Horní Bečva. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus a vše nejlepší do dalších let.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám ještě jedno blahopřání pro členku zmíněného klubu. Vážená redakce, prosíme o písničku k narozeninám. Ve středu 19. srpna totiž slaví narozeniny paní Boženka Majtanová, aktivní členka klubu důchodců Horní Bečva, kde pracuje ve výboru tohoto spolku. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, také štěstí, optimismus i radost vnoučat a vše nejlepší do dalších let.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také s ostravskou rozhlasovou rodinkou v té dnešní nejen písemná přání, která jsme od vás dostali, ale je čas i pro ta telefonická. Linku 59 611 22 66 vám dávám k dispozici.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám pana Karla v Ostravské rozhlasové rodince. Hezký podvečer.
2: Krásný dobrý podvečer, paní redaktorko. Zdravím vás.
1: Děkuji.
2: A tady Český rozhlas Ostrava na Moravě. Všechny posluchačů České rozhlasové rodinky. A dneska má můj kamarád Ludvík Konečný z Havířova Podlesí meniny nebo svátek, to mu doříká. Přejeme mu hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Zdraví pevné jako chřen a se mu spodnikaří sen, kapse trochu drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých. Tomu boží požehnání, tomu z celého srdce přeje kamarád Karál z Karvine. Děkuji vám za vyzvení a mějte se krásně. A všem přeju krásnou dobrou noc a růžové sny.
1: Vám také, mějte se.
2: Děkuji
1: moc hezky.
2: Děkuji a mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Šviháka Lázeňského už posílám a přeji krásný podvečer.

0: Tak do ostravské rozhlasové rodinky se dovolala také paní Hanka, kterou vítám. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Ivetko. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek je pro paní doktorku Renátu Kellerovou z Místku, která měla včera narozeniny. Milá Renatko, přeji vám za naši rodinku vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, úspěchy v práci, životní pohodu. Dále vám přejeme dobré přátelé, co nejméně starosti, stálý elán, čas na záliby, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Děkuji vám za dlouholeté přátelství. Pozdravujeme manžela Janíčku a Filipa. Ať se splní vaše přání. Písnička je taky pro celou rozhlasovou rodinku, pro vás, paní Ivetko. Děkuji vám za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám krásný zbytek dne.
0: Moc děkuji, také přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Pěkně vás vítám, vážení a milí. Srpnový podvečer je jako stvořený k poslechu rozpravy o dvojalbu Legendy, které je součástí české folklorní diskografie již přes 10 let. Prázdniny se pomaličku chýlí ke svému konci, čas vyhrazený lidové písni je zde ale i pro všechny teplé a vlahé večery drobnými krůčky spějících září a ke konci letních radovánek. Prologem naší pouti je majestátní třídobý tanec. Pro jehož instrumentální svitu melodií si zajdeme na jihozápad Ostravska, do lužních lesů na březích Odry, do lašských obcí Košatka, Stará Ves a Proskovice. Ať je vám s námi na folklorním výletě dobře, to vám ze srdce přeju a připojuji i přání dobrého poslechu folklorní půlhodinky pod názvem Hudba země.

Píseň v borovém na skále háji, ale i půvabný starodávný Ztratila si je kravarečka v lese, to jsou stěžejní melodické části svity k majestátnímu Taňci z nížinné části Lašska, který v obcích v okolí Odry zaznamenal sběratel a sbormistr František Lísek. A teď už budeme zpívat. Napříč folklorními regiony Moravy a Slezska se zaposloucháme do tembru milostného i vojenského. Ve Valašské Polance nás přivítá dívčí sbor Polajka, ve Strážnici zdejší bard Jan Můčka, na Horňácku významný trubadur Martin Zálešák a v Jablunkově na samém trojmezí česko-polsko-slovenském pak pěvecký bard Oto Žabka. Takto zní legendy, takto putujeme křížem krážem naším rodným krajem, abychom poznali jeho věčnou zpěvnou krásu.

Poetika padajících iskérek, nad Krakov vyletivší sokol i z vojny se navrátivší mládenec. To je putování s legendárními moravskými a slezskými zpěváky, takto si připomínáme silnou generaci osobností, která až na drobné výjimky spatřila světlo světa před rokem 1950. Přehlídka originálních hlasů, ale i osobitých interpretací nás srdečně zve do srdce Valašska, do zástupu robotných horňáků na cestě do Rakouska, dívčí povzdech všedních dnů i ruka hore při tanci sedlácká. To vše se Zdeňkem Kašparem, Karlem Zhánělem, Evou Porubovou, Martinem Hrbáčem a cymbálovou muzikou Technik právě teď. Spolu s nimi, ale i za všechny ostatní interprety vás srdečně zdraví a naschledanou opět za týden se těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a také váš průvodce slovem i autor pořadu Jan Rokita.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 000, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pěti psy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apelují na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty Korea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů, no.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevily nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo, takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střednou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď 2., 3. asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s nima, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v

0: Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým a už ta moje role právě se trošku posunula.

0: nula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
1: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
0: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
1: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
0: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a ta mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
1: Protože je vybavená, multifunkční.
0: No, jakože prostě...
1: Ona tíhne ale i k hudbě.
0: To
1: je zajímavé.
0: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se 3 kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
1: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
0: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNL, možná nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden, řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hajduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor a možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
3: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
5: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
4: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
6: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
4: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
2: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
7: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
2: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
8: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
9: Tak se to poštěstilo, tehdy skoro 16-leté slečně, a o rok staršímu mladíkovi.
8: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
9: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starý?
4: No, 10 let už je mu.
3: Ty jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká, v přijímacím salonu.
4: Ano.
3: Dobrý den, vy budete Dana.
5: Ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě a na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10. No, takže.
5: My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že opamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku, doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, mě to je hezký kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký. A...
3: No ale jak jste se rozhodoval, že je oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku nebo jí, tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, to, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, Sem doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto jsme potili ruce. A tak to, já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: To. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No, to bylo tak napůl, já bych řekl napůl, ale já jsem byl takový spíš v tomhletom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, tak dneska už by možná. No, trvalo to fakt rok, on byl takový, a přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářela jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává tak v té mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí, jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdeme příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no, náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydlel vede v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, už to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno, v 4:30 jsem zase rychle mazal domů, přelez jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 5:30, vstávý, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocený, byl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně. No.
3: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
5: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák, to bylo ideální vlastně to.
3: To bylo co se takhle v nocích odehrálo?
5: No, tak to, no, tak to už jsme byli trošku dál.
4: Tak je, to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takové ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
4: No, tak po tom roce.
5: No,
4: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
5: No, tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
4: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho chození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
5: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
5: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla moda, že jsme se brali, že jo. Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úhřiněvsi, v tankama tam byli, no já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez, já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál, takže já jsem šla na
3: nádraží. Vy jste šla jeho žádat
5: o ruku? Já ho žádala o ruku na nádraží u tanku, no.
4: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mě říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
4: Kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
5: No, slyšel, řekl, no tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
4: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti, a tak to, takže my jsme to měli jistý. No, ale nelituju toho v žádném případě, to jako...
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
4: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbelích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi, ten byl z toho chudák vykulený.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte.
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítětem, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci, pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si neuvědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: No, to je, no, až to je teda.
3: Dokonce s prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takový, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávě dělalo, že nějaký ten datum.
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali, aby už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno. Takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo. No a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problému, vás utěkáře?
3: No, to už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. Tři dny jsem na to měl. Měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teďkon běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosí. Ale to říkám, já to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad.
5: Voda. Kam? Kde jste se udali?
4: V Čakovicích na úřadě jsme to měli, no.
3: Úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všecko stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tady to, tak já jsem jí dal pusu, zvednul jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všecko osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsouhle citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tadyhle to, tak ta nějaká zase zavoraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal, už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám, brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: Štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, nevím.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného.
4: No, tak myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co se mě nedělalo problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák, všechno vystěhovaný. Tam jsme měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančana?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. No jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdem, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím. Jo.
5: A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: To byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďkon je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tak už jsem pak šla domů na revers, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko a pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíra?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti, doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaké myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak v prosinci jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád hnisalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky dvoudílný, jsem byla mladá, furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je. Jo, i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdyby mělo 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Sem přišlo pomalu celý koncílium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No, taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo. Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
4: To jste se musel za sebe.
3: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těchto zdravotních těch. No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná. Takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
4: Když pomenu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatně, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel. Jak to prožíváte? Je tam stesk?
5: Je ten čas je vlastně kolikrát. Když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tamhle do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový, není to dobrý pocit. Ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. Jako, samotá, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomu nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
4: Bojíte se toho?
5: Jo, má člověk takový obavy a nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
3: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypem, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale to hrozný.

0: úplně největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu. Jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutný, kdyby jsme byli doma sami.
1: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
2: No určitě, ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se mu nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
1: To ještě stihnete?
2: No, tak ono, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
1: No. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého? Když se člověk zamiluje, pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastný jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
0: Jo, pořád. Pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je, manželka je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit, protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak to říkala, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnýmu a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
2: Bylo krásný. Když jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera. Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam ptáhali, trhali šišky. Říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera. To bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
1: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
2: Ano, přímo.
0: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láhven. Protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
1: Jste loučící nebo vítací typ?
0: Já asi obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu, nebo to s nima vydám a to, co je jako... Pro mě je rodina všecko.
1: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
2: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
1: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
2: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
0: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsáno? A rádio, jo.
3: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna. Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, vy. To je akorát. Ale to bude škoda, aby se mi to neodřelo, až tam z toho
3: ale
4: budu.
3: Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi. To zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, vy?
3: Člověk musí pokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, taho tam korťáčka. No, to máte jako sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo.
6: Asi jo.
4: Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
6: No jo.
5: Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
6: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky, ať slouží na tu kávu. Jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká?
3: No, tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta nabuřta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák, na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takovej ulízaný jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, že neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
4: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
3: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
5: Jaký je váš největší zlozvyk?
3: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můra, manželka si jde lehnout. Já ožívám kolem půlnoci a déle.
4: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
5: Kdo má doma poslední slovo?
3: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
5: Kdo má doma poslední slovo?
4: Asi já.
5: Kolik máte sukní?
4: Čeho?
5: Sukní.
4: Sukní? Ježíš, to bych šla do té skříně spočítat.
3: Hodně, já to nepočítám. To je jako 15, 20.
4: Asi 7 sukní mám.
5: Jenom?
4: No, já zase nejsem, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
5: Kdo chodil na třídní schůzky?
4: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
3: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
5: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
3: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
4: No, tak třeba na houbách, ona mu chutná všecko.
5: Nosil někdy vousy?
4: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
3: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
5: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
3: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičima na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozný. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
5: Na jakém nezvyklém místě?
4: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. Tak to jako už nikdy.
5: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
4: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
3: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
5: Po čem voní vaše žena?
3: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a tady to tak asi vanilka.
5: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
4: Tak to nevím.
5: Představte si, že mu voníte po vanilce.
4: Po vanilce, jo. Po ty mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
5: Kam svou ženu rád líbáte?
3: No na ústa.
4: Normálně na pusu, na tvář.
3: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne na ucho.
4: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
3: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody z Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jedou lidi naladění na stejné vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
5: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
4: No tak já 8směrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. Já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. To jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem typ les někde po horách. Jako jo.
5: Je nějaký návod na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
4: No, nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi a tolerujte jeden druhýho.
3: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a my tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
4: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád, jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všecko dost času, takže já myslím, že pořád. Ten život máme takovej docela dobrý, šťastný.
3: Jako máme spolu hezký život.
5: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
3: Jo, určitě, určitě.
5: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
4: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je zkroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudí a říká, ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říká, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, ježiš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
5: Jste rádi, že jste spolu?
4: No určitě, já bych neměnila.
3: Taky bych neměnil v žádném případě a měl jsem veliký štěstí.
5: Máte pořád?
3: To mám a za to děkuju. A jako jsem jí vděčný vlastně za každý den, co jsme spolu.
4: No tak já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě je to hezký, člověk je rád, že ten druhej ho má rád.
5: Milujete svého muže?
4: Miluju.
5: Jak moc?
4: No, hodně. Hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
5: Milujete svoji ženu?
3: Určitě. Ale jo, bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte, nestýďte se za ní, nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kost.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy vinohradské nemocnice, všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. Říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: Ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půli cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jestliš tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
4: Tak
3: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jaké ho může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím, pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbyška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane vévodo.
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
8: Líbí?
7: To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Dunaneš pory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
9: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
9: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. No. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
4: Jsi na umilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost, Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
4: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dáti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
10: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
11: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dětřicha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov
10: a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou nelákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě, pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou a rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však vévoda.
2: No dobré, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabyl pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak ti nerad loví pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
5: To mi právě vho. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Po mně na hněv císařů nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat
6: ne,
5: já?
6: Ne, to neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky si jenže.
5: Dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Co? Zde jsi se těžce zklamal král jeruzalemský. A teď jdu otrocí.
7: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš zácný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
7: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
10: Celý den nevýjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv, těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane purkrabi, věz tedy, my jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážím, ne? Tobě to je věrupodobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
11: Ty, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
12: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
13: Pane Purkrabí! Pane Purkrabí!
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
14: Co poroučíš, pane vévodo?
13: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
14: Mně? Jakožto Purkrabího?
13: Mhm.
11: Určitě už ví všecko.
14: Hořím zvědavostí.
13: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
11: Už to ví. Není vyhnutí.
14: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
13: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
14: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
13: Je mi líto,

0: Karlovi s panošem a tento panoš byl...
1: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
0: A tento panoš byl dívka. V šatu tvé barvy, pane Burgrabi.
1: Děkuji ti, pane Vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
2: Dále odhrám,
1: o bože, jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
0: Dobré pořízení, pane Purkrabi.
3: Není to dvorné nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
4: Ale no!
3: Konečně! No! Pojď přece blíž! Pojď si sednout ke mně na lavičku.
4: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
3: Proč?
4: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
3: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
4: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
3: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
4: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
3: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
4: Když nesmím.
3: Tak tam zůstaň bez polibku.
5: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
6: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.

0: Co je ti? Celá se chvěješ.
1: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
2: Vidím všecky v tvých očích.
1: Myslím, že někdo přichází.
0: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
1: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
0: To purchlebství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
1: Do strážnice.
0: Bezpečný tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
3: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
4: To je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
3: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany vezmeme je pěkně do klešti.
4: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
3: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No... A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat... Můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nejde. Dělat hlouposti, no, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl, stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně. Je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
3: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek je vinen.
3: Trestej mne i jeho. Ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
3: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
3: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
4: Drží se to, děvče, jak pravý šermí.
5: A nepoddáš se?
4: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
6: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
4: Císař.
5: Běda.
4: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
5: Císař ví všecko.
3: Milost, milost císaři.
7: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil, tento panoš, který je přestrojená dívka.
3: Já musel bránit svou nevěstu.
7: Vrdlo lžeš!
1: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
3: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
7: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědít, jak pěkně šetří zákonů císařských.
3: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
8: Nešťastné dítě.
3: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
3: Milost.
5: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
8: Císař odpouští.
5: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
8: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška, víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
5: O díky, o díky, o díky.
8: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
6: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
7: Škoda, nepovedlo se.
6: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
7: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
8: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
11: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
8: Císařovna,
1: jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
11: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
8: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
11: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
11: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
12: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
11: Rytíř,
10: strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
12: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
12: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
7: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
12: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
11: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď k tomu tématu. Já s tím právě do toho řečení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by se to chtělo by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to by z mýho hlediska si myslím já. Že na strach se dívám jako na fobii a obava je spíš jako, bych se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co nekupu nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíše hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je nevymykatelně to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu? Chvilku mluvím o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, anebo nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: Teda začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co jak se začíná oteplovat, takoby teď z tohle klesla ta voda taky na té orlíku, všechno, že mám takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vznikat výhledově spíš, to bude přecházet ve strach.
0: Ano, já jsem tušila, že vy takto odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový jakoby nezbytný, jakoby omezený třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, jsem byl jako děti, ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: Ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív
1: bývalo. No a dnes, ještě voda, jako by na záchod, aby se spláchlo.
0: Jaroslave, no. Dobře, chcete se dál věnovat obavám, nebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z toho strachu, že bych chtěl něčeho úplně jako strach.
0: Bojíte se ani třeba, jakoby, máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako, hajte, jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Teď jsem si na to úplně jako zvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečí na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečí z noci na ulici, než ta žena, že jo.
0: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
1: A určitě nikdy neví, kdy to přijde a že na to se... Někdo to má s tím problém se smířit, no připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít. Tak mi to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: To poře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: Ať je pro lidi doma z ničeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat to určitě dál, ostatní, co budou povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si
1: já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
1: Dobrou
2: noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivy, z Důchoďáku.
0: Co máte k tématu, povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila, už byla tma, a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teď dělat.
0: No, tak je potřeba si zavolat pomoct, jestli vám to vadí, tak
1: určitě budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let, když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby netláším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze, to jsem si jistá.
0: A dokázala byste si představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je ticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Nějakého jako psychologa nebo terapeuta.
1: No tak, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůže, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Aha, no tak ale není to pravda. Zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to, no, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já bych se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to ne, já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolenej.
0: No, třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z Důchoďáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála.
0: Mhm.
1: A tady mám mi koupili takovej jenom pojízdnej, to nejde. Tím to nejde.
0: Aha, teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No, zejtra uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho slobal a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla na letošní zimu Vánoce, jsem si přinesla z e-mailí a takový to větvičky a tady si to dělám na balkoně a takovej barevný křižel. Růžovej. No, žluto, víc žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědožlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomno jsem řvala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, pak jsem mu přišla tolik, co by stříklo, tak no, se řvala
0: úplně. Dobře, dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju. No. Že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát. Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě, abys nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo, jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takový strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolo jsem měl je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou. To se tak rozlíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho. A já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z letání v letadle.
2: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
1: No, to takovej pocit jsem vám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem a tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a My jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a my, když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sevřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
2: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat si to? Ne, můžete si dívat z okénka?
1: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
2: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
1: No, mám strach jako teďkon z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářském a lezli jsme po sloupech, dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli, tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
2: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom no, už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
1: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků.

0: to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, těch mám strach.
1: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu. Přejeme krásný noční čas. Pojďte s námi poslouchat kapelu Olympik.
0: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám, 3:45. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si našla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm.
1: Protože vlastně kluk se narodil přidušený a musela se utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila, ale uhla jsem a odnesli to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra, takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit, hlavně když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě a to velmi dobrou. Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuznej dal do hnobady zavčasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohle, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo, bez masí jídla se tam a na večer je taková jako diskotéka.
0: Dobře.
1: A moc hezky je to.
0: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii, je něco, z čeho máte respekt?
1: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14 mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
0: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že
1: pro vás určitá
0: čísla znamenají něco víc.
1: Pavouky, já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí, než smůlu.
0: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
1: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v těch 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
0: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
1: Já bych chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
0: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někde v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No, děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit Zdeni, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ano, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak, no musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. Toto cítím prostě, hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. To by jistě žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak povězte, že máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo...
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček, můj milovaný, za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek. Navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme 3 syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijeme. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi to už mě očekávané žrádlo, tak si do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos. No. Volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozný, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek. To je,
1: no, to je zážitek, ale mě stačilo, když mi to s očima na vrhlavy vyprávěli. Já jsem se z toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. Mm-hmm. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se tyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k téme velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou mnohem horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuju.
1: To mi nevadí.
0: Děkuju
1: za povídání. Krásně a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sotva cůl.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenicka. Krásnou noc.
2: Z Javorníku,
1: tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotká, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle. Vezmu do ruky žábu, hada, myš, potka na cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak, a jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a mě je zle, špatně. Já musím prostě se nepohnu z místa.
1: No, vidíte to? Paní Emo, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat. Skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček obdělat? Ne.
2: Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a teď tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně hady miluji. Já jdu na hřibky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na ně někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hřibky a pavučina mezi stromama, já hledám hřibky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s ním mám prostě strašný odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma když se objeví pavou někde, tak zvou na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má z toho srandu.
1: Tak jde,
2: mám. Ale manžel už se naučil, takže... Pardon. Manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt, a jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde z práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, to mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
2: To byla úžasná hračka kdysi.
1: Ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuju, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače, ale hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilnout to, tak to by byla asi moje smrt pak.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, kdy jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky, žížely a tak, myši, nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě jí chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple, tak a já zase jsem se toho tak jaksi štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím a představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, tak no hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali já spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak. No ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické, tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom mém okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám, přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuju za
1: tím
0: krásné
1: bych to
0: povídání.
1: Ukončila.
0: No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
1: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám se vázat ruce. Je s námi paní...
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr stál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víc malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidi pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal, tak říkal, počkej, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říká, já tě to nějak odnaučím, tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkani, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípkani, pokoutníci, to je jako i domácí pavouk, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalitý a chlupatý, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuvný, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi. A to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kelímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl robincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nijak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky. Já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh, svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože nevíte, nestěžoval si někdo nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju. Děkuju za návštěvu opět. Jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju. Já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak
0: ať
1: se nezoufte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ale můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se pokaždý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šla nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tím můžeme zamyslet, dám to do pléna a
1: dobře,
0: necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří, jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló, haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa.

0: jde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci a třeba jsme jeli na zájezd do jiných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, já když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk.
1: Aha.
0: Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se zpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má.
1: Mm-hmm. Ano,
0: zafixované.
1: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
0: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývaly akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal, ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak, radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže no, tak jsem
1: víte,
0: chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
0: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytil nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako, já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka, jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec, jako, tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase někdy se objevila v

0: pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit, nebo to, a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu.
0: No, takže...
1: Soni, děkuju, děkuju
0: no,
1: moc.
0: já vám
1: Opět se
0: děkuju
1: musím
0: a...
1: rozloučit kvůli času.
0: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji váš pořad, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Posloucháte.
0: Já,
1: no,
0: já
1: za
0: jsem teprve tak dva měsíce tady.
1: Už vám dovolím
0: na tom.
1: Zavřít oči.
0: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem. Přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích. Dobrou.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Aha. Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: To bude...
0: Děkujeme.
1: To?
0: Ano.
1: Tak. Protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Nakladá tam vajíčka a pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozmnožovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, jo, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někde i zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu, a pak si tak jenom posledím a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné. A ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos je takhle sucho, tak tam ani nechodím. Protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty, doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli, nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká, opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto. A vida, vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha. A zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
2: nic, napij se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, kruci, fagot, element, já bych do toho...
2: Dejš to pánbu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? My jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu krajana.
4: No. Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějic.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
4: Bon, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasu. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš s sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Jsem k Hajnovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasovič s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětím. Jo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordiáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda Flieghornu. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je za tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořádného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou.
5: jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
7: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
7: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
7: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
7: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
7: Přímá.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
8: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
7: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
7: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v 8, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
7: Naschledanou, pane řediteli.
8: Děkuju. Ježíšu Kriste, Karlíku, kam si mě to zavedl?
7: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
8: Kam?
7: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
9: Servus.
7: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
9: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
7: To se víte, ono, hoď to na sebe, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
8: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
7: Dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starej uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
8: Jášku, Karlíku.
7: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Kriskot, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
8: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče, vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
7: Ale umíš, Tondo, umíš, jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
8: Měj rozum, co pak já jsem nějaký cirkus.
7: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen přiznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabát dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno do žebříku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Aha.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejtří po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koničkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: Hej, paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Jejde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, nice. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
9: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: Mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, nadíku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
4: Zde.
2: George Bernard Shaw.
8: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
9: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
10: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, bych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
10: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: No,
2: vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
2: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
10: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
10: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetí.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
7: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlili, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
10: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíc nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. a vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
10: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
4: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
10: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
9: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
10: Tak co, dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
7: Ale dejte pokoj.
10: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
10: Dobrá, podvoluji se přes sile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
9: O jakém?
10: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
9: Zadržte ho.
10: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne? No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích, zkrátka přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
11: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
9: Neříkejte.
10: Vyprávějte, pane Frasi.
11: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšile chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: Ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
10: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného, kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
4: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
10: Tak? Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
4: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dalem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dalem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dale a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polertem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval mne s poměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem, jen jednomu kalilo spokojenost. Vzdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Načas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově, ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle se měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil se mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a

Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Haschlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A Hašler to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Bratilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Keby bolo nie.